0: Více na práce ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku. Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď je hned.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Hit Radio.

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.

0: Hit Radio Kontakt. Hit Radio Kontakt.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

0: hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.

0: Hit Rádio Kontakt. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mirá,
1: Rybičky,
0: Migové,
1: jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů,
0: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Tomáš Klus,
0: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.

Hit Radio Kontakt. Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit Radio.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
7: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
6: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
7: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
6: zážitků
7: a zábavy.
6: Táta sviští po okruhu,
7: děti si užívají spolu jízdu
6: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
8: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem do dnes.
7: Adrenalinovou jízdu najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Hit Radio.

0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Tomáš Klus.
0: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: práce za hubičku CZ.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
7: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
8: Festival Řemesel ve fabrice. 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová.

0: Porsche.
1: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
0: zážitků
1: a zábavy.
0: Táta sviští po okruhu,
1: děti si užívají spolujízdu
0: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
2: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
1: Adrenalinovou jízdu najdete na
3: firmanazážitky.cz.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: přes houbičku CZ.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
3: Mirá.
1: Rybičky.
3: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
3: Harley.
1: Tomáš Klus.
3: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo polovinu českých domácností. Zhruba 10% se potom podle posledních průzkumů potýká s velkými finančními obtížemi. Lidé se snaží dopady zdražení zmírnit vyhledáváním levnějších čerpacích stanic, omezením míst autem nebo šetřením v jiných oblastech. Vztahy mezi Čínou a USA budou nejlepší, to jsou slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. Řekl to během dlouho očekávané návštěvy Pekingu. Stabilita vzájemných vztahů obou velmocí je podle něj dobrá pro celý svět. Se svým protějškem si budou mluvit hlavně o obchodu. Fotbalisté Slávie se radují z dalšího ligového titulu. Pražané si ho zajistili včerejší výhrou 5-1 nad Jabloncem. Oslavy tak mohou začít dvě kola před koncem nadstavby, i když bez fanoušků v tribunách. Slavia totiž musí za výtržnosti v sobotním derby se Spartou nejbližší 4 domácí soutěžní duely odehrát bez diváků. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Na bezpečnost v České Lípě bude nově dohlížet také Psovod. Město strážníka se psem dlouho hledalo. Nyní stavy rozšíří nová strážnice s fenkou německého ovčáka Kalimérou. V létě by měl českolipskou městskou policii doplnit ještě jeden strážník, který se bude také připravovat na pozici psovoda. Psovoda se psem má od letošního dubna také městská policie v Jablonci nad Nisou. Na severu Čech bude dneska opět oblačno až zataženo, odpoledne taky místy s přeháňkama. Nejvyšší teploty naměříme mezi 10 až 14 stupni a foukat bude mírný vítr.
8: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
1: Snídaně šampionů.
2: Snídaně. Dobré ráno, s vámi Jasmin, David a já, Michal. Dobrý den.
3: Dobré ráno, krásný čtvrtek.
4: Ahoj.
2: Hezký čtvrtek, víkend začíná, víkend na spadnutí.
3: No, vlastně.
2: U někoho?
3: Vlastně, u někoho asi
2: jo. U někoho, že? U někoho, kdo má třeba zítra volno. No nic, víkend, Blinding Lights, s tím to začneme. Hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: The Weeknd, Blinding Lights. Tímhle jsme odstartovali čtvrteční snídani šampionu na Hitrádiu. Krásné ránko. A mě by zajímalo, jaké máte ráno, vy, kdo nás posloucháte v těchto brzkých hodinách. O, někde únava, vidíme, dobře. Někde už třetí kavčo, chápeme. No a co tady ve studiu, co ty, Jasmin?
1: Já dneska po několika dnech se cítím po ránu opravdu dobře.
0: Nekecej.
1: Mně se naopak, ty jsi mi před chviličkou říkal, že se ti nedařilo usnout, tak já naopak dneska pecka.
0: Mně totiž přijde, já už jsem se toho všimnul asi 2-3 týdny zpátky, že když ty jsi lehce unavená, já jsem v pohodě. A přesně naopak, jo. Třeba Davida toho se ptát nebudem, ten je v pohodě.
1: Ten je v pohodě.
0: Jak se máš, Davide, ty?
2: Je v pohodě.
0: No my si to prostě takhle střídáme.
1: A tak to je dobře, se zvedneš, když potřebuješ, že jo, vzájemně jako.
0: Ještě to funguje, no, zatím, no, všechno. Tak, jak se máte vy, jaké máte ráno vy? Minuta šampionů startuje za malou chvíli.
1: Budeme od vás klasicky chtít 3 informace, abychom věděli, jak se máte po ránu, jak se jmenujete, odkud jste a jak se vám dneska vstávalo.
0: 777 937 777, můžete nám to poslat přes WhatsApp nebo klasicky SMS-kou, budeme rádi a my k vám posíláme Amy McDonald 607. Hezké ráno.

0: This is the life, Amy McDonald a this is snídaně šampionu na Hit Radio v 6 hodin 10 minut. Ptali jsme se vás, jaké jste měli ráno, jak se vám stávalo, jak to jde, o tom je minuta šampionu, která startuje právě teď.
1: Most, dneska vstávání překvapivě skvělý.
0: Lucie Kladno, prej na první budík.
1: Jana Liberec, dneska úplně v pohodě, stejně jako David.
0: Tereza Pardubice vůbec neví, jak se dostala do práce, asi autopilot.
1: Kaťa Olomouc, přátelé, poslouchám vás od 3 ráno, vstávalo se trošku těžko, ale už jen zítra a pak volníčko.
0: David Vojkovice, už 2 hodiny jedu na školení.
1: Dobré ráno z ostrova Murter, odpočatý, vaše rádio vyhrává k výborné kávě, máme zde slunečno a příjemných 13 stupňů, zdraví David.
0: Bojta a Ondra, jsme Teodora kritika z cepu nebo z čepu a jedeme do školy a do práce.
1: Vašek Volanej, pohoda v práci a zítra konečně páteček.
0: Vlaďka z Dolní Kalné. Neměla auto a musela jít do práce na skútru. Krásná projížďka. A ještě tady máme nakonec jednu hlasovečku od Markéty.
2: Ahoj bando, ráda vás poslouchám. Moje ráno je hektické. Vůbec se mi nechtělo stávat. Budík jsem odložila dvakrát. A od rána mám v hlavě tón písničky, znám jenom asi 2 slova a vůbec nevím, co to je za písničku. Možná mi poradíte?
0: Schválně.
2: Je to popáte, na, neznáte, anebo popáte, tu svoji lásku poznáte. Každopádně, kdo to najít neumí. Zase to povede vám.
0: Popáte svoji lásku.
2: A krásné ráno.
1: No tak, děkujeme.
0: Takhle, my jsme tu hlasovku neposlouchali dopředu, takže i pro nás je to překvapení teďka.
1: Než to David najde, tak mi se líbí, jak někdo zdraví tady z ostrova Murter, který by měl být podle všeho v Chorvatsku a někdo zase skoro nemůže vstávat, ale jako ta nálada je dobrá očividně, takže.
3: Já jsem to schválně zadal do Google. Popáte tu svoji lásku neznáte a píše mi to, omlouvám se, ale jako umělá inteligence nemám osobní život, emoce ani schopnost prožívat lásku.
0: To je výborný.
1: Tak Market, asi jsme ti zrovna nepomohli, ale snažili jsme se.
0: Jsem, pátá právě teď odbyla. To je asi něco jiného.
1: Tak asi ty linky nic ne.
0: Asi dáme linky, no teda. David bude ještě hledat, slibujeme, zkusíme to, jo? Co je v našich silách, v Davidových silách a v silách umělé inteligence. Linkin Park, Up from the Bottom, 6 hodin 12 minut na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Mirai, 6 hodin 19 minut, tohle je Hit Radio, krásné ranko. Asi každý z nás někdy slyšel přísloví káže vodu a pije víno.
1: No rozhodně.
0: No rozhodně. Tak máme tady příběh z Řecka. Řecký ministr zdravotnictví se nechal na tiskovce ke dni bez tabáku vyfotit s cigárem v puse. No a celý Řecko se teďka hádá, jestli je to jako drzost, anebo jestli je to jako geniální v tom, že se o tom všichni tady jako povídá, že to všichni viděli.

0: A naprosto geniální.
1: Každý chtěl mít svoji vakcínu.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
5: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
10: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.

0: si kluc domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v severních Čechách, pozor na kolonu na D8 na 59. kilometru směrem z Drážďan na Prahu. Je uzavřen jeden jízdní pruh, kolona má asi 2 kilometry.
9: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Warnsdorfu.
10: Hitradio Kontakt.

0: 6 hodin 31 minut, takhle zní čtvrteční snídaně šampionu na Hit Radio. Michal, Jasmina, David s vámi. A David, náš nejlepší zprávař pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Milovníci knih se sjíždějí v pražských Letňanech, startuje tam totiž 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy. Potrvá do 17. května. Čeští házenkáři si na světovém šampionátu nejspíš nezahrají. Po včerejší prohře s Francií téměř ztratili naději na vysněný postup. Český výběr v brněnské hale podlehl favoritovi 26-37, odveta se hraje v neděli. Policie pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy, vzácného historického artefaktu, který má nevyčíslitelnou hodnotu. Neznámý pachatel ho ukradl z baziliky na Liberecku. Podle detektivů měl tmavé oblečení a světlé boty.
0: Myslíte, že ty hadry má pořád na sobě?
2: Skoro určitě, no. Přišel domů a říkal si, tuhle bundu tu jsem měl teprve dvakrát, tak tu se vezmu ještě zítra.
0: Takže co měla sebe? Bílý boty a tmavý kalhoty?
2: A tmavé oblečení obecně.
0: Oblečení.
3: Jako tady dneska třeba. Jako skoro každý
2: co
3: možná.
2: Co jsi dělal v úterý 12.
0: května? Hele, co tady mám? Být či nebýt? To čumíte, co? Alcazar, hezké ráno.

possession of the groove.

0: Tohle je slza. Celibát na Hit Rádiu v 6.39. Krásné ránko.
1: Pokud se chystáte strávit víkend třeba na zahradě, tak by se hodilo mít posekaný trávník a ideálně to nechat na někom jiným, než přímo na vás, že jo? Na Hit Rádiu teďka hrajeme o robotickou sekačku Honda Mimo v hodnotě 16 000 korun. Taková malá, tichá, šikovná, ideální na zahradu, zatímco vy si tam můžete pokrylovat, dát si kafe a bejt v pohodě.
0: Malá, tichá, šikovná Honda Mimo. Jak vyhrát? Na našem webu napište hit na náš web na hitradio.cz, který vám vždycky zlepší náladu. Váš oblíbený song, který vás právě dostane z té špatné atmosféry nálady. A když svůj song uslyšíte o víkendu ve vysílání Hit Rádia, tak se stačí do 10 minut dovolat k nám do studia a Honda Mimo, malá, tichá, šikovná, může sekat právě u vás doma.
1: Tak poslouchejte Hit Rádio taky o víkendu a my vám budeme moc držet palce, moc, až to vyhrajete.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz. Snídani šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Rádia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
5: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
6: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Izomat stavebniny.
9: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
10: Cemix fasáda, trvalá paráda.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
11: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Kepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do láhví, prodej i plnění. Kepi Gas Liberec Pavlovice.
12: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
13: Datart pořádá Maxi Výprodej.
14: Cože? Maxi Výprodej?
13: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
14: Tak to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Nákupy v online shop.cz.
16: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: Trenírkárna.cz.
18: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
17: Trenírkárna.cz.
19: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci.
17: Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
19: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
20: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
21: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
22: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
23: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severních Čech pozor na překážku, na Liberecku na výjezdu z Jablonného v Podještědí, na Petrovice dejte pozor na bahno na silnici.
24: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
25: To jen se zeptej, tatínka.
26: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
27: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
28: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Van Republic pro lepší ráno 6.53 na Hit Rádiu. Dobrý den.
1: Tak schválně. Kolik rodičů je ideální na jedno dítě? Jasně, asi jste řekli dva a i jeden je někdy dost, protože ne každý má to štěstí třeba, ale v Itálii teďka povýšili. Odvolací soud v Bari oficiálně uznal dítěti tři rodiče. Dva tatínky a jednu maminku a ten rozsudek už platí.
0: Takže máma a dva tátové.
1: Já v tom vlastně vidím takový praktický výhody, protože představ si, že třeba v noci vstáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale no, jste tam tři.
0: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer.
2: A ty dva chlapy můžou jít společně na pivo.
0: Přesně.
2: Jo? Ten jeden tam není sám.
0: A ono vlastně třetí rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchyně nebo sousedka, takže vlastně pro nás tady v České republice jako nic zvláštního, akorát trošku zvláštní, že teda jsou dva tátové a jedna mamka. Jo? Jaký to má ještě další výhody?
1: Tak Vánoce možná.
0: Ty jo, to je pravda. No.
2: Dítě dostane víc dárků.
1: No,
0: to je pravda. Od Ježíška, no. Samozřejmě. Třídní schůzky. Tak to je slušná delegace teda, když tam vyrazí všichni v Itálii. Tam možná musí ty lavice jako stuknout. Ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to, když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo? Tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou. A ty, já s kterým, ty vole?

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Festival řemesel ve fabrice 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Výhodné vstupné v předprodeji v síti Ticketportál. Více na fabrika1861.cz. Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz.
4: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s láskou k řemeslu.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Češi souhlasí se zákazem sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Podle posledních průzkumů se pro zavedení přísných opatření vyslovilo 82% populace. Zákaz telefonů ve školách by potom podpořilo 78% Čechů. Ostře sledovaný případ smrti Matthew Perryho má dalšího obžalovaného. Muž, který měl hollywoodskému herci zprostředkovat dodávky ketaminu, půjde do vězení na 2 roky. Připomínám, že představitel Chandlera v seriálu Přátelé zemřel ve svém domě v Los Angeles v říjnu roku 2023. Ruské úřady utahují šrouby, Moskva zakázala zveřejňovat zprávy, snímky a záběry škod způsobených drony. Právě ty se od vypuknutí války šíří především v zahraničních médiích. Za porušení nejnovějších nařízení hrozí pokuta až zhruba 60 000 korun. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: V Chrastavě vzniká velice žádaná služba, která ulehčí život pečujícím rodinám. Denní stacionář pro seniory. Rodinám může tato ambulantní sociální služba pomoci například ve chvílích, kdy se dočasně nemůžou o seniora starat. Ve stacionáři se přes den o seniory se sníženou soběstačností postarají. Ti tak ale mohou nadále zůstat v domácí péči. I dneska nás na severu Čech čeká chladnější počasí s velkou oblačností. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 10 až 14 stupni. Bude oblačno až zataženo, místy taky přeháňky.
8: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
9: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: My vám stále přejeme hezké ráno.
11: Krásný čtvrtek.
12: Snídaně šampionů.
11: Rozpomeňte se, kdy jste byli naposled u doktora, my samozřejmě doufáme, že teda hodně dlouho ne, jo, ale rozpomeňte se, jaký máte zážitky třeba z čekárny, jo, a schválně, jestli trumfnete jednu naší kolegyňku, už za chvíli.
10: Čekám, že přijde hodně zpráv. Počkejte na to, teď Lady Gaga na Hit Radio, hezké ráno.
13: Hit Radio Kontakt.

0: Pět minut po sedmé ladíte Hit Radio, přejeme krásné ránko.
1: Před chviličkou jsme říkali, ať si vzpomenete na své zážitky od doktorů a z čekáren, a nebavíme se o tom náhodou. Naše social kolegyně Sapča nám dneska psala, že už třetí den sedí v čekárně u doktora, a uvědomili jsme si jednu věc, že ty čekárny jsou opravdu takový jako prokletý a dost zvláštní místo, jo? Protože tam vždycky nastanou nějaký bizarní situace. A právě ta Sapča, ona tam přišla třeba ráno a odcházela v 7:30 večer, protože ten její doktor si se všema hrozně povídá, hrozně to natahuje, zdržuje, dokonce prej Sapči teta, ta si tam nosí rybářskou židli, že už s tím jako počítá.
0: Já jsem rád, že jsi to vysvětlila, protože jsem si říkal, proč tam teda už je 3 dny v kuse, jakože nevyjde východ, nebo...
1: Je to takhle, a jako ta rybářská židle, ta mě teda hodně překvapila, musím říct.
0: No, rozhodně asi každý z nás zažil v čekárně nějaký takový trošku bizárek, na tom se shodnem. Neklepejte, vyčkejte na příchodu sestry. To je asi na dveřích všech ordinací, si myslím. No a přesně, je to takový. A já bych jenom tohle, a já bych jenom tohle. A já jsem takhle jednou seděl a říkám, já taky potřebuju jenom vyšetřit. No, jo, a to je jenom tohle. No a jednou jsem byl takhle v čekárně a pán, který tam čekal, staršího věku, už to nevydržel. A do ženy, která přišla a klepala tam, se extrémně pustil. Jo. Ta atmosféra v té čekárně byla taková, jak to říct, dala by se kráje takzvaně. A já jsem jako usoudil, že je lepší odejít a přijít jindy, jo, protože to, co se tam dělo, to byla šílenost. Takže zážitek z čekárny já mám. Co, David, něco speciálního?
2: Dlouho bych vzpomínal, ale je teda pravda, že tu ceduli neklepejte, počkejte na příchod sestry, přečtu vždycky až potom, co zaklepu, a pak si připadám jako největší jouda, no.
0: Tak já nevím, jak jako velkým písmem to tam mají ty doktoři dávat na ty dveře. Mně přijde, že čím jsem starší, tak tím to je větším písmem, že ty lidi opravdu to nechápou a jsou třeba jako tady David, nevím, a klepou, jo? A až teprve pak si to přečtou, tak já nevím.
1: Co vy? Co jste bizarního zažili vy v čekárně? To nám dejte vědět, to nás zajímá. Klidně formou hlasovky, ať to slyšíme.
0: No a samozřejmě budeme rádi, když se připojí i lékaři, když to budeme mít takzvaně jako z první, jo? Z toho, spoza dveří. 777 937 777, to je číslo, kam můžete nahrávat hlasovky přes WhatsApp. A nebo nám to napište normálně, klasicky zprávou, pokud se vám nechce hlasovka nahrávat. Vrátíme se k tomu, teď další skvělá muzika, tohle je Lenny Kravitz, Fly Away, na Hit Radio v 7:08, hezké ráno.

0: Jeden z rychlejších kousků ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio, Mikolas Josef, Ferrari, 7 hodin, 14 minut, krásné ráno.
1: Co bizarního jste zažili v čekárně nebo ordinaci u doktora? K tomu jsme se dostali díky naší kolegyně Sabče, která má zážitku od doktora až, mají tam u nich jednoho hodně speciálního doktůrka. Nicméně, jak jste na tom vy?
0: Přišla nám třeba hlasovka od Jany přímo z ordinace.
2: Dobré ráno, já vás zdravím z ordinace, kterou teda za chvilku otevřeme. Chtěla bych říct, že my teda na dveřích ordinace už dávno cedulku neklepejte nemáme, protože to je úplně zbytečné. Takovým pacientům, kteří zaklepou a říkají, sestři, já chci jenom, říkám takzvaní jenomy, protože ze slovíčka jenom je věta, která trvá třeba 3-4 minuty a ono to opravdu zdrží nás v práci a ruší hlavně lékaře, který je vevnitř v ordinaci a mezi tím zvoní pacienti, telefonují, kteří prostě nevydrží na telefonu a pak tvrdí, že jim ten telefon nezvedám, zatímco já řeším třeba pacienta ve dveřích a tak dále, a tak dále.
0: Tak tady to máme z té druhé strany, takzvaně spoza dveří.
1: Spoza dveří, ale co klienti nebo nemocní.
0: Jo, pacienti, myslíš, jo. Pacienti.
3: Klient. Další klient, prosím.
1: Další klient. Tady
0: nejsi na přepážce v bance.
1: Tak Hanka píše. Vedle mě seděl pán, co si do čekárny přinesl vajíčkovou pomazánku v létě a ještě si ji tam mazal na rohlíky. Skvělý.
3: Tak to je trošku k tomu tématu, co jsme řešili včera, že jo?
0: Co myslíš teďka?
3: To jídlo v kancelářích.
0: Jo, jídlo v kancelářích, no, jasně. Tak pak tady je taky Adam, jeden děda u nás v čekárně komentuje každého, kdo přijde. Ten nevypadá dobře a ten tohle a ten tamto a podobně, to je super.
1: Bobina, to, co zažívají hlavně sestřičky zpoza druhé strany dveří, věřte mi, to ani radši nechcete vědět. Ono stačí jen, když 900 tisíckrát denně slyšíte, že já chci jenom a pak má sestra chuť spíš fyzicky ubližovat, než pomáhat. Takže tam to máme jako k té první hlasovce.
0: To je bomba. Mně se líbí, že to slovo jenom, který než ho vyslovíš, neuplyne ani vteřina, tak ve finále znamená třeba 12 minut, jo. 15, 20, půl hodiny. A taky píše Terka, dobré ráno, já nemám příběh z čekárny, ale z ordinace. Když jdu jednou za rok na prevenci k ženskému lékaři, vždy jsem dopředu obrněná, s čím zase přijde. Jelikož pan doktor se hrozně rád povídá a tak prohlídka, která je za 10 minut hotová, se někdy protáhne i na půl hodiny. Nejraději vypráví vtipy, když má zabořenou hlavu tam dole. A to jsem vždycky na mrtvici. Krásný den.
1: Jako žena soucítím a nechtěla bych tohle zažít, takovouhle debatu tam.
0: Tak my vám děkujeme za vaše zprávy, za vaše historiky z ordinací, z čekáren. A jestli bych mohl, já bych jenom zahrát jenom písničku. Šlo by?
1: Jenom.
0: 4 minutky, jestli zvládnete. No. Zayn a Sia, Dusk Till Dawn na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
3: BMW CarTech Liberec, člen skupiny CarTech Group, nabízí široký výběr skladových, předváděcích i ojetých vozů BMW Premium Selection. Záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů, příslušenství, doplňků a možnost financování prostřednictvím BMW Financial Services. Užijte si bezstarostnou radost z jízdy. Navštivte nás na obchodní ulici v Liberci nebo na stránkách cartechgroup.com. CarTech Liberec.
4: Tour de Feminin. Mezinárodní ženská cyklistika v srdci Českého Švýcarska. 14. až 17. května. 29 týmů a profesionálové z celého světa. Tour de Feminin. Etapy Krásná Lípa, Rumburg, Varnsdorf. Přijďte zažít emoce, výkony, napětí, doprovodné akce i soutěže. Víc na tourdefeminin.com.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Mami, mami, mimino stegosaura.
8: On chodí,
7: jde k nám.
8: Ty seš ale rostomilé.
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
10: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
12: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
13: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
12: Fakt?
13: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
12: Tak jedeme.
13: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
12: Kdo na to jde
13: od Esa, koupí auto od Esa.
14: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
15: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
16: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
17: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůni grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
18: Bauhaus, když se to má podařit.
19: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte neprůjezdnou komunikaci. V Liberci v ulici Tyršův vrch probíhají stavební práce a silnice je uzavřená, jeďte jinudy.
14: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
20: Hit Radio Kontakt.

0: skvělá novinka od Ale Farben, Baby Goodbye na Hitrádiu v 7.31. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: O botasky z Lidlu je velký zájem, limitovaná edice se rychle vyprodala a překupníci už nabízí tenisky na internetu, chtějí za ně i dvojnásobek původních 2000. 2200 gramů, taková je hmotnost obřího rubínu, který našli v asijské Barmě. Z hlediska váhy představuje fialovo-červený drahokam druhý největší nález svého druhu v této asijské zemi. Pivo je zdravější, než se doposud myslelo, obsahuje totiž větší množství vitamínu B6. Ten si tělo nedokáže samo vytvářet, je důležitý pro mozek, krev i imunitní systém a nachází se v široké škále potravin.
0: To je zajímavá informace.
3: Pro pány převážně.
0: Takhle, jak s touto informací naložíte, necháme na vás.
2: Víkend se blíží.
0: Prodáváme, jak jsme nakoupili, tak o nadcházejícím víkendu s doplňováním vitaminů opatrně, ať nemáte nakoupeno vy. Můžete u nás nenakoupit, ale získat další dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 2026. Tak kdo byste chtěl na tuto spektakulární show vyrazit, pište Chci soutěžit na 777 937 777.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, tohle je Hit Radio v 7 hodin 35 minut a tohle je další šance vyhrát dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 7. srpna 2026.
1: Rychlá pětka.
0: Tak a o další dvě vstupenky se zasoutěží Lucie. Lucko, krásné ráno.
2: Ahoj, dobré ráno.
3: Ahoj.
0: Dobré ráno, Lucie z Kroměříže, tak by si udělala výlet do Prahy. Co ty a Marek Ztracený?
2: Máme ho rady, máme.
0: To je dobře. A nějakou písničku nejoblíbenější, kdybyste měli vypálit takhle z hlavy?
2: Asi Naše cesty, že holky?
0: Naše cesty, souhlasím. A slyším, že tam máš pomocnice, teda říká holky, jak se jmenují děvčata?
4: Izzy.
5: Jule.
3: Ahojky.
0: Ahoj holky. No tak pojďte pomoct mamce vyhrát ty lupeny na Marka Ztraceného.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Jak se jmenuje křestním jménem současný americký prezident?
2: Donald.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Holky, budete vědět, které zvíře je známé tím, že spí hlavou dolů?
5: Je to pír.
0: Ano. Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Který měsíc v kalendáři je v pořadí 5.
2: Teďka květen.
3: Ano.
0: Je to tak?
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se jmenuje postavička námořníka, který získává sílu ze špenátu?
2: Ne,
3: tvá hádka.
0: Tak, dopadlo to. Tak a teďka poslední, pátá, trošku počítací otázka.
3: Kolik kilogramů má 1 tuna?
0: Tisíce správně. Vy jste neuvěřitelný, holky.
3: Holky, gratulujeme.
2: Děkujeme moc.
0: Není zač, tak 2 vstupenky na Marka Ztraceného a na Letenskou plaň. Posíláme, zeptám se Lucie, s kým půjdeš?
2: Prosím?
0: S kým půjdeš na koncert?
2: No, my asi budeme muset přikoupit teda 2 vstupenky, aby jsme šli celá rodina, no.
0: No, David...
2: A nebo ještě zasoutěžit jednou.
0: A nebo zasoutěžit, tak třeba to klapne zítra. Opět o 7:30 v rychlé pece, jo? Tak musíme, mějte se krásně, děkujeme za soutěž a zase někde na Hit Radio. Ahoj.
2: Tak jo, díky, čau.
3: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Možná to máte podobně jako náš David tady a je to vaše oblíbená Chci zas v tobě spát na Hit Rádiu v 7.42. Hezké ranko.
1: Je to přesně rok, co máme papeže Leva 14. A já musím říct, že je to celkem frajer. To už jsme mohli pozorovat jako i v minulosti. Ale teďka ho vyfotili v sutaně, v takovém tom rouchu jeho, jo. A čekali byste, že dole bude mít něco úplně jiného, než tam měl. Měl tam tenisky, na nohou.
2: Jo.
1: Tak to jsem nechtěla, pardon, dobře, ano, chápu. Měl tam bílý značkový tenisky a já jsem si v ten moment řekla, jak mám vlastně jako předsudky, jo? Že bych čekala nějaký jarmilky, nějaký střevíčky, něco, co se hodí k tomu rouchu a on je úplně normální a to je boží.
0: Mně se líbí, je to boží. Mně se líbilo, nebudeme říkat tu konkrétní značku, ale stačí říct, že na těch teniskách byla fajfka, že to je opravdu jako certifikovaný papež. Že to je jako opravdu, že ten lev je na svém jako správném místě, jo?
1: Echt papež, prostě.
0: Nicméně já jsem tady našel na stránkách Vatikánu, konkrétně tady k tomu větu, jo, nebo informaci. Není nijak extravagantní ten, kdo si oblékne předepsané liturgické roucho. Ani tým nedává najevo jakousi svou politickou příslušnost. Přijmout to, co se pro jistou příležitost patří, je projevem pokory. Amen.
1: Amen.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio.
4: Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
5: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
6: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
7: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: Jo, ještě beton.
11: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
12: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
13: Hele, vyšla nová kaplinka.
14: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
13: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
14: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
13: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
15: První probuzení na moři?
16: První selfie s delfínem.
17: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
18: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
19: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
19: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
8: No proto.
19: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Bydlet o úroveň výš?
15: Můžete i vy.
2: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
15: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
2: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
15: Rezidence Level 21.cz.
20: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
21: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
22: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na trase Děčín, Ústí nad Labem, u Dobkovic probíhá stavba mostního provizoria z důvodu rekonstrukce mostu, provoz je řízen kyvadlově.
23: Mami, proč máme všechno od konceptu?
24: To jen se zeptej, tatínka.
25: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
26: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
27: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
28: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: 7.55, posloucháte čtvrteční Hit Radio, hezké ráno. Nejhledanější výraz na internetu a nejhledanější věc v reálném světě je lebka svaté Zdislavy. Možná jste o tom slyšeli, myslím si, že určitě. Z baziliky v Jablonem v Podještědí zmizela lebka svaté Zdislavy. Co je teda úplný bizár, že zloděj nechal šperky i zlato jen tak ležet a vzal právě jenom tu lebku. Prostě jíč majznul.
1: Prostě na co chtěl jako lebku zrovna?
0: Nevím, jako jde mi z toho hlava kolem teda. Nedokážu to vymyslet jako k čemu. Tak může zkoušet třeba být či nebýt doma.
2: Nebo se může snažit tu lebku prodat na černém trhu se starožitnostmi.
0: Mm-hmm. Seba. A nebo těžítko prostě.
2: To by bylo docela drahý těžítko.
0: Ale je to zvláštní, já o tom fakt přemýšlím od včerejška, když si říkám, že takovej hlav jsou plný hřbitovy, tak proč zrovna potřebuješ jako hlavu?
1: Možná chtěl nějaký speciální vývar prostě.
0: Svatý Zdislavy, no. Já nevím, já jsem teda viděl, na internetu koluje video té lebky, jo. Já si myslím, že spíš by pomohlo video toho muže, jo, než té lebky. Nejsem teda odborník, tak já nevím, no.
1: Co mi přijde ale hrozný, my jsme zjistili ještě, že Zdislava, teda svatá, je patronkou českýho národa. Hmm. Takže my jsme vlastně přišli kolik? 2 dny před startem mistrovství světa v hokeji o patronku českýho národa teda.
0: Takže to není náhoda třeba.
2: Tak když vypadnem, tak aspoň to máme na co svít. No.
0: Ale a třeba, já nevím, tak někde se to dělá takhle, jo? Hele, my tady na chvíli zasnem, vy ji tam vrátíte a budeme dělat, že se nic nestalo.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
5: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.

0: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s úctou k tradici.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čeká nás počasí jako na houpačce, nakonec jak už jsme letos zvyklí. V druhé polovině týdne počítejme s deštěm, který zase příští týden nahradí jasná obloha se sluncem. Pršet bude o víkendu především na Moravě a ve Slezsku, kde by mohlo napadnout až 50 mm srážek. Naopak v neděli počítejme se sluncem a teplotami kolem 20 stupňů. Ruské drony vůbec poprvé od invaze na Ukrajinu zasáhly Užhorod, město, které leží méně než kilometr od slovenských hranic. Podle úřadů šlo o dosud nejmasivnější útok na Zakarpatskou oblast. Slovensko kvůli bezpečnostní situaci uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Peníze, vandalství nebo sekta, vyšetřovatelé se nemohou shodnout, co bylo motivem krádeže lebky svaté Zdislavy. Vyšetřovatelé na internetu sdíleli fotografii z místa činu, o pomoc žádají veřejnost. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Na bezpečnost v České Lípě bude nově dohlížet také Psovod. Město strážníka se psem dlouho hledalo. Nyní stavy rozšíří nová strážnice s fenkou německého ovčáka Kalimérou. V létě by měl českolipskou městskou policii doplnit ještě jeden strážník, který se bude také připravovat na pozici Psovoda. Psovoda se psem má od letošního dubna také městská policie v Jablonci nad Nisou. Na severu Čech bude dneska opět oblačno až zataženo, odpoledne taky místy s přeháňkama. Nejvyšší teploty naměříme mezi 10 až 14 stupni a foukat bude mírný vítr.
5: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
6: Dobré ráno, šampione!
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
8: jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Ahoj, hezký ráno.
10: Krásný čtvrtek vám přejeme, ahoj.
11: Snídaně šampionů.
9: Minutu po 8. rozjíždíme třetí třetinu čtvrteční snídaně. Hrozně to letí ten týden, co?
10: Letí to dost teda, tak snad i vám.
9: Neskutečný. Tak vám přejeme hezké ráno, no a co by vás mohlo zabavit v dalších minutách? To jsou samozřejmě hity Simple Plan, Welcome to My Life. Tak pojďme na to.
12: Hit Radio Kontakt. Oh, yeah.

0: Welcome to my life, tohle jsou Simple Plan. Welcome to my life. 8 hodin 5 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A v České republice se rozmohl takový, no jasně, nešvar. Lidé začali používat názvy svých Wi-Fi sítí jako veřejnou nástěnku. Jako vzkazy sousedům. A mně to přijde naprosto geniální. Jo? Co jsem tady četl, objevuje se tady třeba stiš tu televizi v noci, anebo slyším vás, až v ložnici více snažte.
1: Já jsem tohle zažila teda. Ne, že bych já si s někým vyřizovala účty, ale někdo se mnou. A předpokládám, že to bylo na zpěv, když jsem fakt hodně řvala, jo, takový jako tvrdší songy a byla tam Wi-Fi na Nervitak. A předtím tam ta Wi-Fi, nebo takhle, Nervitak, jo. A předtím tam ta Wi-Fi takováhle nebyla. Takže si myslím, že to určitě bylo na mě, no.
0: To přijde fakt skvělý, no, že jako místo nudných názvů, jako nevím, TP-Link, jako 2213, tam prostě střelíš. Já si pamatuju jednou, takhle jsem potkal Wi-Fi, která se jmenovala Jednou tu pravou najdeš.
1: Ježíš, to je hezký.
0: A teďka nevím, ono se to dalo vyložit jako víc způsoby, že samozřejmě tě napadl ten hezký jako důvod, způsob, no. Ale já si spíš myslím, že to bylo vzkaz pro někoho, kdo se snaží připojit na nějakou jako Wi-Fi zadarmo, víš, a že to je, hele, jednou tu pravou najdeš. Ale ta byla zaheslovaná samozřejmě, takže tam se ten člověk úplně nechytal, no. Tak by nás zajímalo, a vy, kdo nás posloucháte, jestli je nějaký takový vzkaz, který byste takhle jako, je to vlastně anonymní, ty nezjistíš, jako z jakýho bytu ta Wi-Fi je, že jo?
1: No, kdybyste chtěli prostě něco vzkázat sousedům pomocí Wi-Fi, tak co by to bylo, co byste tam tak jako napsali?
2: Ta Wi-Fi Nervitak mohla být teoreticky i vzkaz mezi dvěma partnery, že jo?
1: Třeba, no.
0: Tak co byste vzkázali vašim sousedům? Pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp. Můžete se taky nabourat na naši firemní síť tady a dát nám to normálně na interní disk. A nebo nám to můžete poslat klasicky SMS-kou nebo zprávou. My k vám posíláme další hity Lukas Estrada, Close Your Eyes. Hezké ráno.

0: Takhle vám hraje čtvrteční hit rádio. Tohle je Miley Cyrus, End of the World. Za 2:15. Michal Jasminovic s vámi, přejeme krásné ránko. Řešili jsme, že lidé si z názvu Wi-Fi sítí dělají veřejnou nástěnku. Posílají tak vzkazy ostatním sousedům. A zajímalo nás, jak máte pojmenovanou Wi-Fi vy, nebo jaký vzkaz byste do názvu Wi-Fi sítě dali.
1: Děkujeme za všechny zprávy, které jsou fakt dobrý. Petr třeba napsal, nehulte tu trávu furt 10 a po 22. nepotřebuješ vysávat.
0: To je skvělý. Tam bych napsal, taky bych takhle si zařídil vyplnu a napsal bych tam něco třeba s praním, jo? Že po 22. se nepere.
1: Ano, my to máme u nás, my bydlíme v 5. patře a ze 6. pořád slyšíme, jak perou ještě ve 3 ráno.
0: Přesně.
1: Takže.
0: Ondra píše, ahoj, já mám Wi-Fi jako pozorovací vůstři a jak jsem potkal sousedku, byla přesvědčena, že někdo u nás musí vyrábět drogy, protože v okolí je nějaký pozorovací vůz policie, který nás poslouchá.
1: Týna, ahojda. Moje Wi-Fi by se mohla jmenovat Nečuť tak, mám venku prádlo. No a to taky, no, když sousedí kouřej, teďka ti to přesně jde na to prádlo na tom balkoně, to je dost nepříjemný.
0: Dobrá inspirace, děkujeme za inspiraci, tak je tady hlasovka od Ivy.
2: Ahoj, tak moje Wi-Fi, no, pro sousedy by se asi jmenovalo v neděli při debatách zavírej v okno. Není nic lepšího, než když si takhle v neděli sedneš na terasu, chceš si přečíst klidu, tu knížku, uvaříš si k tomu kafe a posloucháš politickou debatu.
0: To je fakt. A ještě hlasovka od Radka třeba.
3: Dobré ráno, rádio. Tak jeden z mých vzkazů by byl, se kterým se potýkám delší dobu u nás. Odpadkové pytle patří do kontejneru.
0: Souhlasím.
1: To je téma taky všude, no.
0: Souhlasím. Takže možná jsme vám dali nějakou inspiraci, jak si Wi-Fi pojmenovat, nebo že vás to vlastně třeba ani nenapadlo, jo? Tak teďka úplně vidím, jak se projíždíš městem a jsou tam ty Wi-Fi. Nehul po 10. Teďka neper po 10. Mě by zajímalo, tak jako čistě do větru, jak byste, vy, kdo nás posloucháte, pojmenovali Wi-Fi síť, kdybychom byli vašimi sousedy my tři. Tak schválně.
1: A je.
0: Napadá vás něco?
4: Buď trochu vtipnější, Michale.
0: Poetika, hezké ráno.

0: Tohle je Poetika, taky čtvrteční Hit Radio. Za malou chvíli další parádní muzika, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, taky třeba Linkin Park, no a pro vás, kdo nás sledíte za volantem, taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, kde to ve čtvrtek ráno stojí.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
7: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
9: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když
10: se to má podařit. Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz
11: V Grand Optical.

0: spořit?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buzinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buzinka.cz.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte překážku v provozu. Na Lounsku v Hříškově na místní komunikaci u úřadu probíhají stavební práce a provoz je zde omezený.
7: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
8: Hit Radio Kontakt.

0: Tak je o 8:30, posloucháte Hit Radio, kde dohrála Taylor Swift. S váma Jasmin, Michal a taky David, který pro nás má
1: ranní update.
2: Čeští házenkáři si na světovém šampionátu nejspíš nezahrají. Po včerejší prohře s Francií téměř ztratili naději na vysněný postup. Český výběr v brněnské hale podlehl favoritovi 26-37, odveta se hraje v neděli. Češi omezují cestování, před letními dovolenými se začíná projevovat dopad války na Blízkém východě. Cestovní kanceláře podle posledních zpráv registrují zhruba čtvrtinový propad. Už zítra to všechno začne, startuje další světový šampionát v hokeji. Češi do něj vstoupí zápasem proti Dánsku. Připomínám, že loni jsme vypadli ve čtvrtfinále se Švédskem.
0: Tak se těšíme, zítra teda s Dánskem v kolik?
2: Je to 20 hodin a 20 minut a já jsem našel takovou zajímavost, že naposledy, když Češi vstoupili do turné utkání s Dánskem, tak nejenže vyhráli 2-0, ale na šampionátu v roku 2012 jsme získali bronzové medaile.
0: Takže zítra večer všichni stras u obrazovek. Teďka už C-Block, so strung out na Hit Radio.

0: Tohle jsou songy pro vaše lepší ráno, PH Electro na Hit Rádiu, s vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ránko přejeme.
1: Je tu novej pracovní trend, který upřímně zní jako český pracovní trend. Mm-hmm. Najdeme se v tom možná někteří Češi. Lidi přijdou ráno do kanceláře, chtějí, aby je viděl šéf, že tam jako jsou nastoupený, tak si udělají to kavčo, ukážou se a pak jdou zase domů, jakože na home office, ale podle mě tam nic nedělají.
0: Mm-hmm. Mám s tím jistou zkušenost.
1: Jo?
0: Mám s tím jistou zkušenost, nemůžu říct, ve které práci to bylo, ale dělával jsem to, co ty, Jasmin?
1: Jako, myslím si, že ne. Nenaskytla se mi ta příležitost, co Davidovi.
2: Takhle u moderátorů je to trošku komplikovanější, protože kdyby u toho mikrofonu stál jenom hrnek s kafem, tak by si myslím dřív nebo později si toho šéf všimnul. No.
0: Říkala umělá inteligence David. No tady David vlastně vůbec není.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás. Service Plus.cz.
5: V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Mami, mami, mimino stegosaura.
8: On chodí.
7: Jde k nám.
8: Ty seš ale rostomilé.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
9: Pryč DPH! Pryč DPH!
10: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
11: Datart pořádá Maxi Výprodej.
12: Cože? Maxi Výprodej?
11: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
12: Tak to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď je hned.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Festival řemesel ve fabrice 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Výhodné vstupné v předprodeji v síti Ticketportál. Více na fabrika1861.cz.
14: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Nákupy v online shop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
17: www.onlineshop.cz.

0: Tohle je Plamen na Hitrádiu, Kateřina Marie Tichá. A schválně, vy, kdo nás sladíte, pojďte si vzpomenout na SMSky od vašich dětí. Určitě tam najdete nějaký speciální poklad, něco roztomilýho, drzýho, vtipného, nebo opravdu echt divného. A právě takováhle SMSka vám teďka může hodně přilepšit.
1: Když si na nějakou takovou SMSku od vašeho dítěte vzpomenete, tak nám ji můžete poslat na web Hitrádia a díky tomu soutěžit s Tesco Mobile a vyhrát smartfony pro celou rodinu. 4 telefony a taky každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
0: Hezký, to je týdenní výhra, kterou každý týden jeden z vás získá. A mimo to každý den někdo z vás vyhrává denní výhru, karetní hru Surikarty. Tak když nám napíšete na web Hitrádia nějakou šílenou SMSku, kterou vám poslali vaše děti, tak můžete tohle všechno vyhrát.
1: V soutěži pokračuje dál a zároveň denní výhru vyhrává tentokrát Verča a jí napsala dcera zprávu, jo. Ani tě nevidím a cítím, jak jsi toxická, tvoje dcera. Což jako takhle, není to vůbec hezká a milá SMSka, ale zase jí zařídila výhru Verče, že jo? Takže vlastně všechno špatný pro něco dobrý, jak se říká.
0: Tak pokud byste si taky takovouhle SMSku od vašich ratolestí chtěli přivydělat, stavte se na webu hitradio.cz, kde najdete komplet detaily a podrobnosti.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Hitradio Kontakt.

0: Tohle je čtvrteční hitrádio Ed Sheeran chvíli před devátou a to znamená, že se s vámi jdeme pro dnešek rozloučit.
1: Slyšíme se zítra zase od 6 do 9, i když teda bez Michala vlastně.
0: Já odjíždím, dáme pán vesmír Beskydy, takže se možná potkáme někde po cestě do Beskydy.
1: Tak už neprovokuj, no dobrý.
0: Tak užijte si víkend, komu třeba taky začíná dneska, nicméně zítra si to užijte tady s Jasmin a s Davidem, no a zvládněte čtvrtek.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Liberci ve Valdštejnské ulici. Probíhá tady vyšetřování nehody dvou osobních aut, tak počítejte s omezením provozu. A bouralo se taky v Jablonci nad Nisou, v Revoluční ulici. I tady jsou v sobě dvě auta, projíždí se Kyvadlově, tak i tady na to myslete a sundejte nohu z plynu, jestli tudy pojedete. Na cestách se opatrujte, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
6: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Církev vyzvala pachatele, aby vrátil lebku svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Relikvie má podle zástupců katolické církve z duchovního hlediska nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Policie neznámého pachatele hledá a žádá veřejnost o spolupráci. Motiv krádeže je neznámý. Obce by mohly získat větší pravomoci při plánování výstavby větrných elektráren. Poslanec motoristů a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek totiž včera podal pozměňovací návrh ke koaliční novele stavebního zákona. Úprava reaguje na obavy obcí z nekontrolovatelného budování větrných elektráren v jejich bezprostřední blízkosti. Projekt Nová Kunratická v Liberci dosáhl významného milníku. Zastřešením první etapy se stavební práce posouvají do další fáze a potvrzují tak dynamický průběh výstavby největšího rezidenčního projektu v historii Libereckého kraje. Více než stovka bytů v této etapě tak už dostává svou finální podobu. A vztyčení tzv. Glajchy na stavbě je zkrátka jasný signál, že se první etapa posouvá od konstrukční fáze k dokončovacím pracím. Fotbalisté Slávie ve třetím kole prvoligové nadstavby porazili doma Jablonec 5-1 a obhájili titul. Dva zápasy před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný sedmibodový náskok na druhou Spartu. Červenobílí si zároveň opět zajistili účast v hlavní fázi Ligy mistrů.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
6: Na severu Čech měříme 7 až 9 stupňů, dneska bude většinou oblačno až zataženo, můžou se objevovat taky přehánky, odpoledne přechodně místy i polojasno. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 10 až 14 stupni.
5: Hit Radio Kontakt.
0: Krásný čtvrtek už přeje Silvie Válková, tak jak se dneska máte? Já doufám, že vám aspoň trochu dělá radost, že už tady máme malej pátek. Nicméně, jestli to nestačí, náladu vám snad zlepšíme i my. Dneska probereme, že dobrý věci se ve světě pořád dějou, a to i u nás v Turnově. No a proberem taky Mezinárodní den uznání čivav. Nejdřív ale hity, startujeme s Black Eyed Peas.

skvělej start čtvrtečního dopoledního rozjezdu. Coldplay a High Your Power, to nám právě doznívá v éteru. A já mám pro vás dobrý zprávy. Ve světě se pořád dějou skvělé věci, a to dokonce i u nás na severu, konkrétně v Turnově, protože kamarádi, turnovské letní kino bude po dvouleté pauze opět promítat. Dokonce tady mají i novou projekční plochu a chystají super program na celý léto, takže jo, tohle je něco, s čím rozhodně musíme počítat. A co turnovští, co vy na to? Těšíte se? Já se třeba i přiznám, že tohle je jedno z mých nejoblíbenějších míst v Turnově, takže mě to udělalo velkou radost, že zase po dvou letech budeme moct trávit letní večery právě tady v letním kině. No, už aby bylo léto. Myslím si, že to všichni už potřebujeme jako sůl. No tak, aby jsme si tu letní atmosféru navodili trochu i teď a tady, pojďme si dát jeden nestárnoucí summer hit Shawn Mendes, Camila Cabello a Señorita. To je pro vás krásný dopoledne.

0: možná, že i tohle je vaše velká srdcovka. Činasky nám znějí éterem na hodinkách 9.23. A teď důležitá otázka, kamarádi. Co si myslíte o čivavách? Jak už to bývá, svět je podle mě rozdělen na dva tábory. Ti, co čivavky milujou a je to jejich spřízněný psí plemeno, a pak ti, co říkají věci jako to není pes, to je krysa a podobně. Dneska je ale Mezinárodní den uznání čivav, takže jestli si někdy zaslouží aspoň trochu respektu, tak právě teď. Já třeba, a řeknu to na rovinu, jo, já jsem tým čivava, protože upřímně radši budu mít čivavu, která nesnáší všechny a má ráda jen mě, než nějakýho zlatýho retrievera, který je kámoš s každým na potkání. Takže ne, žádnej otravnej uštěkanej ratlík, ale roztomilej kapesní bodyguard. To si myslím, že na čivavky docela sedí. A jestli si z toho pořád děláte srandu, tak počkejte, přečtu vám tady nadpis novinového článku. Gang divokých čivav v mexickém městečku terorizoval místní obyvatele. Pokousali už 3 děti a jednoho dospělého. Dovedete si představit, že byste ráno nemohli odejít do práce, protože by se po ulici proháněl nebezpečný čivavý gang. Děsivá představa, co? Takže uznání čivavám aspoň dneska rozhodně patří. A teď už pojďme zpátky k hudbě. Za malou chvilku posílám Imagine Dragons. Krásný dopoledne.
1: Na Hitrádiu Kontakt se ve čtvrtek podíváme do Chrastavy. Chrastavská radnice se brzy vybarví do krásy. Co tady bude nového? A taky, jak dopadlo hledání nového tajemníka? Nebo co se chystá v zapomenuté hornické osadě Neustadt? Nejen to vám poví starosta Chrastavy Michal Canov. Už ve čtvrtek na Hitrádiu Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60.

0: Together, i tenhle hit nás pořád neskutečně baví. Už tady máme malej pátek, já klidně vsadím boty na to, že spousta z vás už je myšlenkama ve víkendové pohodičce nebo minimálně v tom uvolněnějším pracovním módu. A taky si myslím, že není lepší odměna po dlouhým a náročným týdnu vyrazit na nějakou procházku, kde si vyčistíte hlavu. K tomu teď budeme mít skvělou příležitost, protože Lesy České republiky připravili na sobotu perfektní akci. Už 16. května můžeme vyrazit do našich krásných lesů. Lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptat se jich můžete na všechno, co vás o lese zajímá, takže ideální plán pro celou rodinu. Program a místa najdete na webu klubnovéholesa.cz. Pak je tady spousta míst, i u nás na severu, kam budeme moct vyrazit, a já už jsem to pro vás taky omrkla. Mně se třeba líbí akce v Hartě u Rumburku. Příjemná 3-kilometrová procházka po lesní asfaltce, takže můžete jet třeba i s kočárkem. Dozvíte se tady něco o místní těžbě dřeva nebo křemence. Zároveň pro vás bude připravená ochutnávka zvěřinových specialit, takže jo, zní to hodně lákavě. Tak to omrkněte, vyražte, bude to moc hezký zážitek a my už za chvilku razíme za další hudbou, tak zůstaňte s náma na Hit Radio Kontakt.
1: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
2: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
3: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. Zvážní pro lehkost.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Delta Sport, Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Brose a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
7: Mami, mami! Mimino Stegosaura! On chodí! Jde k nám! Ty seš ale rostomilé.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.

0: XXX Lutz Liberec. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Bydlet o úroveň výš?
2: Můžete i vy.
1: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
2: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
1: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
2: Rezidence Level 21.cz.
3: Pobíž s námi NN Night Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
10: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
9: Hit Radio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: na hodinkách, už je desítka, tak pojďme mrknout, jak to aktuálně vypadá na silnicích v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte, v Jablonci nad Nisou, v Saskově ulici, probíhá tady vyšetřování nehody dvou osobních aut, tak projíždějte opatrně. No a bouralo se taky na Děčínsku v Rumburku ve Slévačské ulici, i tady havarovala dvě osobní auta a místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem. Tak i tady, bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Moje kolo. Tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s láskou k řemeslu.
5: On air.
10: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Stavba obchvatu Svoru pokračuje. Aktuálně tu čeká řidiče kyvadlový provoz řízený semafory. Od června má začít úplná uzavírka silnice 9 mezi Svorem a Novou Hutí. Jak dlouho bude trvat, se ale ještě neví. Ředitelství silnic a dálnic počítá s uzavírkou na 24 týdnů. Liberecký a Ústecký kraj prosazují zkrácení maximálně na 20 týdnů. Češi budou fandit hokeji i z dovolené u moře. Cestovní kancelář Čedok letos rozšířila fanzóny v oblíbených zahraničních destinacích, kde konkrétně ví mluvčí kanceláře Klára Divíšková.
11: Přímé přenosy budou dostupné ve vybraných hotelech, restauracích a barech, například v Řecku, Španělsku, Portugalsku nebo na Kanárských ostrovech. Češi jsou hokejový národ a zájem o sledování zápasů během dovolené nás pokaždé velmi mile překvapuje. Naši delegáti zároveň připravují informace přímo na místě tak, aby fanoušci nepřišli o žádný důležitý zápas.
0: Šampionát startuje už zítra. Čínský vůdce Xi Jinping dnes uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského nástupu do funkce. Xi prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly a varoval Trumpa, že chybný americký postup v otázce Tajvanu může vést ke střetu obou zemí. Trump řekl, že vztahy USA a Číny budou lepší než kdy dříve. Slovan Liberec ve třetím kole nadstavby ve skupině o titul prohrál s Hradcem Králové 1-0. V nadstavbě tak prohrál i po třetí, už jistě skončí šestý a ztratil tak šanci na účast v evropských soutěžích.
12: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: V Hrádku nad Nisou je 9 stupňů, v Desné 5 a v Jablonci 7. Dneska bude na severu Čech oblačno až zataženo, místy se objeví taky přehánky. Nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 10 až 14 stupni.
5: Hit Radio Kontakt.
0: A čtvrteční dopoledne pokračuje. Silvie Válková stále s vámi a na úvod desátý mám pro vás rovnou Siu. Pojďme na to.

Ďurica a jeho mandolína na Hit Rádiu Kontakt. Je 14 minut po desátý a já mám na vás jednu otázku. Jaká je vaše vysněná dovolenková destinace? Chtěli byste někdy letět třeba do Asie? Třeba takový Japonsko? Jestli jo, tak to si bude rozumět, to je i můj velký cestovatelský sen. No jo, ale co si budeme, ty ceny letenek, to je hodně drsný. Každopádně, jestli i vy nemáte zatím budget na to se do Japonska podívat, mám pro vás teď jeden tip, se kterým by se to dalo trochu obejít. Malé Japonsko totiž máme i my tady u nás na severu, a to kousek od Liberce. Za hranicemi v polských Krkonoších je uprostřed lesa malá, ale naprosto nádherná japonská oáza. Obzvlášť teď na jaře je to tady boží, protože všechno kvete, jsou tady i malý vodopády, tůňky, jezírka. Dokonce tady můžete ochutnat i pravý japonský speciality. No, já vám garantuju, že jestli sem vyrazíte a uděláte si pár fotek na Instač, tak nikdo nepozná, že jste nejeli 12 000 kilometrů, ale jen hodinku a půl k našim sousedům do Polska. Japonská zahrada se jmenuje Siruvia, tak určitě mrkněte na jejich webovky, vypadá to tady fakt nádherně a vyražte třeba už teď o víkendu do Japonska. My už razíme za další skvělou muzikou, tady je Pink a její Runaway.

0: Já doufám, že i vy jste dneska silní, jako tady Robbie Williams. Jeho pecka Strong nám doznívá v éteru Hit Rádia Kontakt. Za chvilku je tady 10:30 a to je podle mě ideální čas na to vydat se do Chrastavy. Co se tady děje, jaký jsou novinky a plány, to pro vás zjišťovala naše Denisa Mečířová. Předávám slovo.
1: Na pravidelném rozhovoru vítám starostu Chrastavy Michaela Canova. Probereme třeba to, jak se chrastavská radnice vybarví do krásy i nové řeznictví na náměstí. Dobrý den, pane starosto.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, my jsme tady spolu řešili, že Chrastava hledala nového tajemníka. Tak jak to dopadlo? Už jste ho našli?
2: Našli. Měli jsme dokonce rekordní počet uchazečů, 12. Vybrali jsme nového tajemníka, schválil nám ho, což je podmínka, ředitel krajského úřadu, a 1. září nastoupí, když se na něj těšíme všichni.
1: Chrastava má po 2 letech na náměstí opět řeznictví. Jaké je, doporučil byste ho lidem?
2: No tak hlavně je. Lidi se báli, že nebude obnoveno, ale obnoveno je, funguje a doporučil bych ho, určitě vynikající.
1: V Liberecké ulici se staví nový kruháč. Teď tam řidiči narazí ještě na další omezení, o kterém město předem ani nevědělo. Jak se ta situace vyvinula?
2: No, jsem velmi rozloben, protože v Liberecké ulici bez našeho vědomí došlo k částečné uzávěře a přitom právě Liberecká ulice byla objízdnou trasou kvůli tomu omezení, co je spojena s tím kruhovým objezdem. Já teda jenom teďka už doufám, že tam bude hotovo na té Liberecké ulici do 15, jak je slíbeno, protože je to velmi nepříjemné omezení.
1: Probíhají opravy Jílovského potoka. Teď by mělo dojít na takzvanou chrastavskou punkvu. Tedy opravy by se měly dočkat části, kde potok vede pod zemí. Jak to bude probíhat?
2: No, bude se odkrývat vlastně chodník, pod kterým ta řeka teče, a část silnice taky. S tím, že to bude asi unikátní pohled, spousta lidí to ani netuší, že ten potok, který prostě mizí někde, že tam tudy vede, takže myslím, že to bude pozorovat s velkým zájmem a bude to unikátní časy moci vlastně prohlédnout, že i my v Chrastavě máme potok, který vede pod zemí, jako ta slavná punkva.
1: Chrastavskou radnici čekají proměny, měla by se vybarvit do krásy, tak co tu bude nového?
2: Tak jednak nám přibude přímo na radnici nápis radnice města Chrastava a jednak se nám krásně vybarví znak města Chrastavy. Myslím, že opravdu ta radnice se vybarví do krásy a taky bude informovat o tom pro neznalé, že tam je radnice.
1: 18. května proběhne v Chrastavě oživení zapomenuté hornické osady Neustadt. Co se bude na akci dít?
2: No tak je to unikum. My jsme vlastně po staletích zjistili, že jsme tam měli kdysi osadu a ona de facto tam pořád je, jenom jí tak nikdo neříká, řadí se pod Andělskou horu. A teď teda ji vlastně

0: slavnostně otevřeme tuto osadu s tím, že tam bude informační cedule o tom, že ta osada vůbec existuje, jaká byla její historie a další věci. Bude to velká sláva, bude tam hrát cymbálovka, bude tam řada hostů. Takže já se na to těším, je to takový krásný znovu objevení části města vlastně po několika staletích.
1: Tolik starosta Chrastavy Michal Cenov. Díky za rozhovor, pěkný den a nashledanou.
0: Pěkný den a nashledanou nejen vám, ale všem posluchačům.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu. A my známe ty tvoje. Každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Radia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
3: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
4: BMW CarTech Liberec, člen skupiny CarTech Group, nabízí široký výběr skladových, předváděcích i ojetých vozů BMW Premium Selection. Záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů, příslušenství, doplňků a možnost financování prostřednictvím BMW Financial Services. Užijte si bezstarostnou radost z jízdy. Navštivte nás na obchodní ulici v Liberci nebo na stránkách cartechgroup.com. CarTech Liberec.
5: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
6: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
7: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
9: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pandoláhví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
13: Festival řemesel ve fabrice 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Výhodné vstupné v předprodeji v síti Ticketportál. Více na fabrika1861.cz.
14: Poběž s námi NN Night Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
15: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
16: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
17: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
16: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
18: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
19: Bauhaus, když se to má podařit.
20: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.
22: Hit Radio.
23: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: This Moment, Pitbull a Christina Aguilera. I tohle je vaše společnost k tomu čtvrtečnímu dopoledni. Skvělý hity za váma posíláme do každého koutu našeho regionu a k tomu máme taky něco pro všechny z vás, co rádi vyrážíte na kolo. U nás na severu máme nádherný cyklostezky. Já bych se i nebála říct, že je to tady takovej malej cyklistický ráj. No a proto vám tady tenhle týden rozdáváme 2000 do skvělý prodejny Moje kolo v Liberci, kde fakt najdete úplně všechno, co k vašim cyklovýletům budete potřebovat. A teď to důležitý, jak si dvojku na nákupy v Moje kolo vyhrát. Kamarádi, vy už to znáte, v odpoledním vysílání hledáme tenhle výherní signál. Jakmile uslyšíte mezi písničkama zvonek, hned berte telefon do ruky a volejte k nám do studia na číslo 48 512 12 12. Kdo se dovolá jako první, tomu budeme závidět, protože bude moct vyrazit na nákupy, tak buďte odpoledne mezi 3. a 6. ve střehu.
1: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.

0: skvělej Alvaro Soler na Hit Rádiu Kontakt. Dopolední rozjezd máme v plném proudu a my teď taky hodíme očkem na silnice, tak jak to vypadá s turbokruháčem v Liberci? Místo je teď nově částečně průjezdný, stavební práce tady ale pokračují. Už ale projedeme ve směru z Kunratic do Liberce a z Jablonce nad Nisou do Kunratic. Co ale dál zůstává uzavřené, to je průjezd z Kunratické ulice směrem na Jablonec a taky směr od Liberce do Kunratické ulice. Trošku chaos, neříkám nic, ale tak aspoň někudy tudy budeme moct projet. No a jak to vypadá na silnicích teď, kde se bouralo, kde to stojí, na to spolu mrkneme už za malou chvilku, tak na to určitě počkejte. Do té doby ale další várka ty nejlepší hudby. Dáme si třeba svižnej kousek Gone, Gone, Gone. I only want you when you're gone, gone, gone. A zavzpomínáme taky na pobřežní hlídku. Tak na chvilku zavřete oči, představte si Mitche nebo Pamelu, jak běží po pláži. Svět bude hned krásnější, uvidíte. Tohle všechno posílám už za malou chvilku, tak na to určitě počkejte a krásný dopoledne.
1: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Hit Radio.
2: Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
5: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
6: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
7: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka-s-potiskem.cz.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Trenýrkárna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO.
9: Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
11: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
12: Tak to musíme do Spoltexu.
11: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
12: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
11: Tak už pojeď.
12: Spoltex.cz.
13: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
14: Nákupy v onlineshop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
17: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když
18: se to má podařit. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
19: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i velké umělce.
20: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
21: Aha.
20: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
21: A co SSB?
20: SSB? Co je SSB?
21: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
20: A to je nějaká nová investice?
21: To je stavební spoření od Buřinky.
20: Aha, a kde se to dá stáhnout?
21: No normálně v Georgii.
22: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
1: Hit Radio Kontakt.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Už tady máme 11. hodinu, před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální dopravní info. Jdeme na to! Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte za Hřenském, směrem na Děčín se převrátilo osobní auto, tak tady projíždějte opatrně. No a nohu s plynou sundejte taky na Děčínsku v Malšovicích. Na místní silnici u prodejny potravin havaroval osobák, tak i tady počítejte s omezením provozu a dávejte na sebe na cestách pozor. Dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Matrace za hubičku CZ. Co? Matrace za hubičku CZ.
3: Cože?
4: Matrace za hubičku CZ.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
8: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
9: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s úctou k tradici.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
12: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Ski areál v Bedřichově v Jizerských horách bude možná od zimy po roční pauze znovu v provozu. Jeho chod by měla zajistit nová firma, kterou vytvoří nejvýznamnější vlastníci pozemků v areálu. Pozemky v areálu má vícero vlastníků, teď to ale vypadá, že jednání mezi nimi nejspíš spějí k dohodě. A na dobré cestě je i jednání s obcí. Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem po Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje, zahrnující více dopravců. Zároveň by měli být lépe chráněni po celou dobu cesty, informoval o tom eurokomisař pro dopravu Cici Kostas. Letošní hokejové mistrovství světa vyhraje podle bookmakerů pravděpodobně Kanada. Po ní je s velkým odstupem v kurzech možným favoritem domácí Švýcarsko. Česko je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru. Na severu Čech dneska startuje 37. ročník mezinárodního ženského cyklistického závodu Tour de Feminin. Na start čtyřetapového závodu se postaví přes 170 závodnic. Řidiči tak musí až do neděle počítat s dopravními omezeními. Dnes odpoledne čeká řidiče uzavírka silnic v okruhu Krásná Lípa, Doubice, Krásná Lípa.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
12: Teploty se na severu Čech aktuálně pohybují mezi 7 až 11. Odpoledne budou stoupat maximálně na 10 až 14 stupňů. Bude oblačno až zataženo a poměrně větrno.
10: Hit Radio Kontakt.
0: Další hodina a další skvělý hity, to je právě před námi. Od mikrofonu zdraví Silvie Válková a rovnou hraju Damiano Davida.

Dynamite na Hit Radio Kontakt, je 14 minut po 11. No a my tady máme pokračování jedné bizarní krádeže. Včera jsme tady spolu probrali, že v Jablonném v Podještědí v Bazilice někdo ukradl velmi historicky vzácnou lebku svaté Zdislavy z Lemberka. Je to zpráva, kvůli který si na nás teď ukazuje celý Česko, vyjadřuje se k tomu taky spousta odborníků, dokonce i arcibiskup řekl, že pokud zloděj lebku nevrátí, stihne ho kletba, no? Začíná to pěkně gradovat. Co ale pořád zůstává záhadou, proč by někdo kradl lebku? Historici se víceméně shodují na tom, že něco takového jde strašně těžko prodat, pokud k tomu není nějaký relikviář nebo schránka z hodnotných materiálů, takže co? Udělal to nějaký vášnivý sběratel? Já si myslím, že k tomuhle případu už klidně pomalu může nastoupit Hercule Poirot, který nás mimo jiný taky naučil, že dokonalý zločin neexistuje, takže já věřím, že pachatele se podaří dopadnout a že se lebka vrátí tam, kam patří. No, koho by to napadlo na začátku týdne, že tady na severu budeme mít takovouhle detektivku? My to určitě budeme sledovat i dál, budeme vás updateovat v případě novinek. Teď už ale pojďme na další hity, mám pro vás Báru Polákovou a její Nafrněnou. Tak už

0: Purple Cities Safe and Sound. Tohle nám skvěle sedlo do toho čtvrtečního dopoledne. Dneska je velký den, kamarádi. Dneska totiž v krásné Lipě startuje mezinárodní etapový cyklistický závod žen Tour de Feminine. Závodnice čeká okruh Rumburské vzpoury, zítra projedou Národním parkem České Švýcarsko a potom přes Šluknovský výběžek až do Lužických hor. Atmosféra bude i tenhle rok naprosto skvělá a proto si to ani my nenecháme ujít. Naše Denisa Janečková pojede s naší hitrádiovskou károu v čele pelotonu, tak se ani vy nenechte odradit počasím. Vyražte fandit, podpořit holky, bude to krásný zážitek. Odpoledne bude vysílat náš Denis a chystá pro vás taky rozhovor, který tu skvělou atmosféru ze závodu přenese i sem do éteru, takže ani tohle si určitě nenechte ujít a zůstaňte s náma. Krásný dopoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
5: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
6: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
7: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
8: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
10: Datart pořádá Maxi Výprodej.
11: Cože? Maxi Výprodej?
10: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převedeme.

0: Vezmeme záruky.
1: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
0: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
1: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
2: Tour de Feminine. Mezinárodní ženská cyklistika v srdci Českého Švýcarska. 14. až 17. května. 29 týmů a profesionálové z celého světa. Tour de Feminine. Etapy Krásná Lípa, Rumburg, Varnsdorf. Přijďte zažít emoce, výkony, napětí, doprovodné akce i soutěže. Víc na tourdefeminine.com.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Jo, ještě beton.
6: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
7: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
8: Přírodní podlaha. Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

a jejich poslední tóny v éteru Hit Rádia Kontakt. My za váma i dneska posíláme jednu pecku za druhou. Máme pro vás pořádnou zásobu těch vašich oblíbených hitů. A to nejen teď, ale i večer po 6. hodině. Vy už asi víte, co nás čeká a tušíte správně. Večerní speciál plný megahitů z 80., 90. a přelomu milénia. K němu já vás i dneska pozvu s takovou malou ochutnávkou toho, jak to tady bude znít. A tentokrát jsem pro vás vybrala ikonický hit z roku 97 od skupiny Bell, Book and Candle. Dáme si jejich největší hudební úspěch, který jim otevřel brány na světový pódia Rescue Me. Tak volume doprava, kafe do ruky a jdeme rovnou na to.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli rozhodnout.

0: Trips a dokola. Za mě perfektní závěr dnešního dopoledního rozjezdu. Tak moc díky za to, že jste s náma i dneska. Já doufám, že vám to čtvrteční dopoledne díky našemu playlistu hezky uteklo a určitě laďte Hit Radio Kontakt i dál, protože já ještě za malou chvilku posílám třeba Katy Perry nebo Shabuziho. No a pak už je tady poledne, obědová pauza a k tomu vám Jirka Pelnář bude servírovat srdcovky. Tak na to určitě počkejte, mějte se krásně, zvládněte to dneska v práci a já se na vás budu těšit zase zítra v 9. Budeme slavit pátek. Tak čau, čau.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Jablonci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Jablonec Kokonín, bývalé fotbalové hřiště. Až do 17. května.
3: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
4: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc propan do láhví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď je hned.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
10: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
11: Service Plus.cz.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Pryč DPH! Pryč DPH!
14: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
15: Hele, vyšla nová kaplinka.
16: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
15: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
16: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
15: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
17: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
18: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
19: On chodí!
18: Jde k nám!
19: Je, ty seš ale rostomilé.
20: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
0: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
21: Kontakt.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: These beautiful things that are.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na trase Děčín Nový Bor za Českou Kamenicí probíhá dneska údržba dopravního značení, tak tady radši nohu z plynu. A ve Friedlandu v Polní ulici na křižovatce s Holečkovou počítejte s omezením kvůli opravě vodovodu. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
4: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Warnsdorfu.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
5: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvekuchyně.cz.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nadcházející víkend bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude zejména ve východní polovině Česka, to především v neděli. Teploty jsou pro toto období podprůměrné. O víkendu vyšplhají maxima na 11 až 17 stupňů. Nad 20 se teploty dostanou až příští týden. Vládou aktualizovaný seznam letů ústavních činitelů obsahuje nově cesty jen do konce května. Podle pondělního rozhodnutí kabinetu z něj zmizely pozdější plánované cesty, a tedy i červencový let premiéra a ministru zahraničí a obrany na summit NATO. Kabinet je ohledně cesty ve sporu s prezidentem Petrem Pavlem, který usiluje o účast na této akci. Cestování s chronickým onemocněním vyžaduje pečlivou přípravu. Lidé by neměli podcenit léky, potřebné vybavení ani plán pro případ komplikací. Platí to i pro cukrovku. Na co si dát pozor, popisuje diabetoložka Marta Klementová.
9: Součástí přípravy by měl být rozpis léčby, abyste věděli, jak a co máte používat, užívat, píchat si inzulín. Potom mít sebou potvrzení, že jste diabetik. To bývá buď kartička diabetika, nebo dokument, ve kterém je něco jako lékařská zpráva.
8: Ve zprávě je pak rozepsaný režim i způsob léčby. Teď se ještě podíváme k nám.
3: Policie hledá případné svědky kvůli krádeži lebky svaté Zdislavy. Tu ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí neznámý pachatel. Církevním představitelům a znalcům sakrálního umění není příliš jasné, co mohlo někoho k takovému činu vést. Mluví každopádně o ztrátě relikvie s velkou duchovní a historickou hodnotou.
4: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Warnsdorfu.
3: V Liberci měříme 11 stupňů, v Doxech je 12 a v Turnově 13 stupňů. Odpoledne bude na severu Čech převládat oblačno až zataženo a foukat bude mírný vítr.
2: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: Krásné čtvrteční poledne, přeju 12 hodin 2 minutky, jsem tady, dneska cesta do práce, která mi vždycky trvá maximálně hodinku, 10, tak dnes nádherné 2 hodiny a dorazil jsem opravdu minutu před zprávami. Tak pokud i vy dneska bohužel nestíháte kvůli dopravě, nebo jste teď někde zasekaný v dopravě, dejte volume doprava, protože začínají srdcovky, 5 hitů po sobě, který nám 100% zlepší náladu.
11: Hit Radio Kontakt.
10: A jak jsem tak seděl v té koloně, říkám si, no tak já už to dneska nestihnu, potřebuju slyšet něco, co mi fakt jako zvedne náladu. Tak u mě to jsou vždycky Oasis, tak je posílám i vám. Rok 96.

0: 7 minut. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Teď si říkám ještě, že jsme v Česku a ne ve Velké Británii, protože teď by se klidně mohlo stát, že by mi tady zvonil telefon ve studiu, já bych ho zvedl a tam by byl někdo, kdo by mi nadával pěkně od plic za to, že hrajou Oasis, že nehrajou Blur. Ano, u nás v Česku to tak nevnímáme, ale opravdu ve Velké Británii, tak tam tahle válka, v uvozovkách řečeno, mezi dvěma skupinami, tak opravdu v těch 90. rezonovala extrémně a mezi fanoušky vlastně rezonuje i nadále v 21. století. Tak pojďme do nějakého, řekněme, safe space, to znamená do nějakého, do klidné zóny, jo? Opustíme tenký led a dáme si něco, co vlastně jako v 90. měli rádi úplně všichni. A to je frajer ze Švýcarska, který letos oslavil 58. narozeniny a tenhle hit vydal, když mu bylo nějakých 25. DJ Bobo. To je prostě DJ, který nesmí chybět na žádné retro party a tím pádem ani dnes v srdcovkách. Rok 1993, Somebody Dance With Me.

0: Timbaland na Hit Radio, a to přesně ve čtvrt na jednu, přeju pohodové čtvrteční poledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Radio jako každý den, nebo respektive každý všední den v pravé poledne. 5 legendárních hitů, které jdou po sobě, a 6. hit, tak ten bude na vaše přání. Mám tady zprávu od Kamči, která píše: ahoj Jirko, je dobře, že jsi stihnul srdcovky. To je super. Mám plno oblíbených interpretů a skupin, ale snažím se chodit na koncerty české muziky. A v poslední době je můj favorit skupina Poletíme. Folk punková kapela z Brna, už jsou 20 let na scéně a nikdo je nehraje. Nenašel by si něco od nich, třeba taková Lokomotiva, to je pecka. A pokud nemáš, tak si to někdy poslechni, ať poznáš, co existuje na české scéně. Kamča, děkuju moc za tuhle zprávu. Poletíme tady nemám, to je pravda, ale je to dobrý tip na to, abych to do srdcovek připravil. A samozřejmě, že já je znám je moc dobře, mám je rád. Párkrát jsem jim dokonce uváděl i koncerty na festivalech a říkal jsem, že prostě ve chvíli, kdy se v té kapele objeví housle nebo banjo a prostě takovýhle nádherný nástroje, tak to dostává úplně jiný rozměr. Takže ano, poletíme zdravým, poletíme připravím a mezi tím si dáme něco jiného českého, co vás taky baví, už více jak 20 let a zároveň je to skupina, která také nesmí chybět na českých festivalech. Vanastovy věci a dáme si takovou malou baladu, Kamčo, pro tebe a pro vás ostatní dámy, slečny, ženy. Je to krásná píseň, jmenuje se V princeznách. Jo? Text neposlouchejte, to je jedno, důležitý je, že to je pro vás, protože vy jste přece naše princezny. Tak tady je srdcovka s číslem 3 a vanastovky na Hit Radio.

0: rádiu. Tohle byla pátá srdcovka, je 12.24. Pátá srdcovka byla jenom pro vás, pokud trčíte někde na dálnici v koloně. Já tu D5 jel dneska 2 hodiny a jsem rád, že jsem to na ty srdcovky vůbec stihnul. Takhle vlastně obecně jsem rád, že jsem tady, protože jsem potkal v křižovatce auto, co jelo na červenou. Byla to docela rána. Docela větší. Jak dopadlo moje auto, si můžete kouknout u mě na Instagramu Jirka Pelnář a klidně mi tam napište do komentáře nějaký tip na třeba i vaše oblíbený auto. Já ho mám na totálku, bohužel, tak teď budu hledat teda něco novýho. No a na 777-937-777, tedy WhatsAppový číslo, Hit Radio, já jsem ke mně do studia, tak zase napište vaši oblíbenou srdcovku, která vás hodí do pohody. Jo? Něco, co vás uklidní. Něco, co vždycky pomyslně stáhne plyn na sporáku, když už v tom kýbli, co tam je, se vám vaří nervy a tečou z toho kýble. Něco, co vždycky vám zvedne náladu a prostě vás uklidní. Jo? Možná, že takhle ve čtvrtek, prakticky na konci pracovního týdne, to budeme potřebovat dneska slyšet úplně všichni. Ještě jednou 777-937-777. Za chviličku vám to zahraju jako srdcovku na přání.
1: Bezpečnost má zelenou od kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premiumclinic.cz nebo volejte 734 579 079.
8: Izomat stavebniny.
9: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
10: Best Beleza.
9: Nádherná zahradní dlažba.
10: Best Bellissima.
9: Dvě úžasné zahradní dlažby.
10: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
11: Delta Sport Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol, zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Brose a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
16: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Hele, vyšla nová kaplinka.
19: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
18: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.

0: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně. Romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
2: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
3: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: v tom novém moderním remixu ve 12.37.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio a čtvrteční pravidelné srdcovky. Je tady šestá poslední srdcovka, která je na vaše přání a mám tu zprávu od Tomáše. Čaube, Sirko, koukal jsem na to video u tebe na Instagramu a to musela být dobrá rána. Auto na totálku určitě. Taky se mi stalo něco podobného a nikomu se nic naštěstí nestalo. Štěstí v neštěstí. Nakonec platí, jak se říká, jsou to jenom plechy a život máme jenom jeden. Tak pro tebe a pro všechny, kdo v životě zažili bouračku, posílám Red Hot Chili Peppers Scar Tissue, nevím, jak se to píše, tak je to správně, jasně, máš to správně, Scar Tissue. Nejsem úplný fanoušek, ale tahle píseň mě vždycky uklidní a příjemně naladí. Tak posílám pro všechny, kdo to dneska potřebujou. Zdravím. Co k tomu dodat? Amen. Děkuju. Tak se pojďme hodit do klidu. Tady jsou

0: Shakira nás vzala do zoo ve 12:45 odpoledne.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Posloucháte srdcovky, které jsou pro dnešní den u svého konce. Samozřejmě, pokud byste potřebovali větší nášup podobných hitů z 80. a 90. let nebo milénia, tak opět dneska Hit Rádio speciál, Hit Rádio Classic ve čtvrtek mezi 18. a 21. hodinou. 3 hodiny dalších srdcovek. No a zítra opět ve 12. Pokračujeme dál. Do 3. hodiny, co tady budeme spolu, máme ještě spoustu času. Takže vás možná ještě čeká oběd. Co nás čeká určitě, tak je denní výhra v rámci naší velké týdenní hry, kdy už zítra budu rozdávat 10 000 na nákup a navíc 4 prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. No a k tomu, protože je čtvrtek, tak si dáme taky i náš pořad Nepopulární názor. Tak jsem zvědavej, jak se k tomu dnes vy vyjádříte. Zatím se můžete dát klidně do telefonu číslo 777-937-777. Uložte si to tam jako Hit Rádio, abyste věděli, kam můžete psát. Za chvíli nejnovější zprávy, do té doby například Alex Warren a nádherný hit Ordinary. K tomu přidáme Coldplay a nebude chybět ani Adele. Tak buďte s námi. Buďte s Hit Rádiem.
2: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
3: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
4: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
8: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
9: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
10: Jo, ještě beton.
11: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
12: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
13: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
14: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
15: Mami, mami, mimino stegosaura.
16: On chodí.
15: Jde k nám.
16: Je, ty seš ale rostomilé.
17: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
18: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
19: Gap. Individual style for every generation.

0: si s Ludzomi nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Trénírkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trénírkárna.cz.
5: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Adele Rolling in the Deep krátce před 13. hodinou. Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy, dáme si za chviličku, ještě předtím pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči v Chřibské na Děčínsku nabourala dodávka do domu. Počítejte tady s omezením. A s uzavírkou počítejte v Rychnově u Jablonce nad Nisou. V ulici Vysoká probíhají stavební práce a místem neprojedete. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
2: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
3: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
4: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Hi, this is Madonna.
10: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s láskou k řemeslu.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Digitální služby státu využívá stále více lidí. Roste také zájem o e-portál České správy sociálního zabezpečení. Ten letos zaznamenal rekordní počet přihlášení, doplňuje mluvčí úřadu Jitka Drmolová.
14: Klienti mohou nově nejen kontrolovat své evidované údaje, ale také je sami spravovat a upravovat, a to bez nutnosti chodit na úřad. Jen za první 3 měsíce letošního roku se do e-portálu ČSSZ přihlásili více než 3 milionkrát. Novinkou je služba Moje konto, spuštěná koncem března.
13: Umožňuje přehled o dobách důchodového pojištění a zároveň i správu evidovaných údajů. Policie hledá případné svědky krádeže lebky svaté Zdislavy. Tu odcizil z baziliky v Jablone na Liberecku neznámý pachatel. Zástupcům církve a znalcům sakrálního umění není příliš jasné, co někoho k takovému činu vedlo. Mluví o ztrátě relikvie s velkou duchovní i historickou hodnotou. Počet kybernetických incidentů v Česku byl v dubnu průměrný. Úřad jich evidoval 18, v březnu jich bylo 20. Za loňský rok pak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost hlásil 203 kybernetických incidentů. Teď se ještě podíváme k nám.
15: Stavba obchvatu Svoru pokračuje. Aktuálně je tu kybadlový provoz řízený semafory. Od června má začít úplná uzavírka silnice 9 mezi Svorem a Novou Hutí. Jak dlouho bude trvat, se ale ještě neví. Ředitelství silnic a dálnic počítá s uzavírkou na 24 týdnů. Liberecký a Ústecký kraj prosazují zkrácení maximálně na 20 týdnů.
2: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
15: Teploty se na severu Čech pohybují mezi 10 až 13 stupni. Odpoledne nás čeká proměnlivá oblačnost. Většinou bude ale oblačno a budou se objevovat taky přeháňky.
16: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Je čtvrtek, venku pořád zima, za týden touto dobou má být nádherně, teploty přes 20, no tak už je to jenom 7 dní, no, tak ono to uteče. Utekl i celý tento týden, dneska už je čtvrtek, zítra pátek, půjdeme domů po práci a před námi víkend, ale ten pátek má ještě trošku jiný význam. Tady na Hit Radio, totiž v pátek mezi 12 a 15 hodinou bude velké finále, ve kterém budu rozdávat 10 000 na nákup a zároveň i prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Podrobnosti, jak se přihlásit do hry, najdete na webu hitradio.cz.
16: Hit Radio Kontakt.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Krištof a Lolita ve 13 hodin a 13 minut. Posloucháte Hit Radio, dneska je čtvrtek a zítra teoreticky touto dobou už budete vědět, jestli jste vyhráli 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a k tomu 4 prémiové mobilní telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G pro celou vaši rodinu. Mám celkem 4. Jestli máte menší rodinu, tak každý budete mít prostě 2 telefony v kapse, pokud máte větší rodinu, tak se nějak budete muset domluvit. Ale jsou 4. I tak je to nádherná cena, děkujeme za ní našemu parťákovi Tesco Mobile. Jakým způsobem se můžete zaregistrovat do hry, tak to si najdete na webu hitradio.cz. Tam je speciální formulář, kam byste měli napsat SMS-ku, kterou vám poslalo vaše dítě. Nebo to může být třeba i, já nevím, dítě třeba vašeho bráchy, jo? Jako v tomhle případě. Mám tady denní výhru, kterou budu posílat Kristýně, která píše: ahoj, nejedná se sice o můj vlastní ratolest, ale o mého synovce. Rodina měla přijet ke mně na oběd a synovec mi už ráno psal dotaz, co budeme mít dobroučkého na oběd. Tak jsem odepsala, bude polívka, řízky z kaší a jako desert míša řezy. Přejíme se a budeme mít velký břicho jako děda. A synovec mi na to odepsal: tak velký snad ne, děda si přece nevidí na pindíka. Krásný, tohle je tak strašně čistý od těch dětí, to je jako nádherný, takže ano, i tuhle SMSku my zařazujeme do velkého finále. Zároveň posíláme Kristýně Surikarty, což je rodinná hra, je to karetní hra, o který se fakt pobavíte a poznáte i ostatní členy vaší rodiny tak, jak je možná vůbec neznáte. Takže denní výhra je za námi, další denní výhra bude zítra ve snídaní šampionů mezi 6. a 9. a ta hlavní výhra potom opět mezi 12. a 15. tady na Hit Radio. Znovu připomínám, 4 prémiové mobilní telefony a 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. Do hry registrujte SMSky, které vám kdy přišly od dětí. A zítra vám držím palce mezi 12. a 15. na Hit Radio.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Taylor Swift na Hit Radio ve 13 hodin 25 minut. Za chviličku ještě jedna skupina, která se mi dneska nevyšla do srdcovek, a to skupina Roxette. Moc rád si ji dneska ještě takhle dám a věřím, že vám udělá radost. V srdcovkách tak většinou vám na Hit Radio hrajeme hity z doby, kdy měl jeden tatínek tři děti. V dnešní době už má jedno dítě, spíš tři tatínky teda. Ale taková je prostě doba. A jsou rodinný vztahy, které jsou ještě na to rodičovství o něco náročnější. O tom byla řeč dneska ráno ve snídani šampionů.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Odvolací soud v Bari oficiálně uznal dítěti tři rodiče. Dva tatínky a jednu maminku. Já v tom vlastně vidím takový praktický výhody, protože představ si, že třeba v noci vstáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale no, jste tam tři.
3: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer.
4: A ty dva chlapy můžou jít společně na pivo.
3: Přesně.
4: Jo? Ten jeden tam není sám.
3: A ono vlastně třetí rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchyně nebo sousedka, ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to, když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo, tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou. A ty, já s kterým, ty vole?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
5: Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
6: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
7: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
8: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
9: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
10: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
11: Tak to musíme do Spoltexu.
10: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
11: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
10: Tak už pojeď.
11: Spoltex.cz.
12: Izomat stavebniny.
13: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
14: Cemix fasáda, trvalá paráda.
13: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
15: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
16: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
15: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
17: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
18: Co?
17: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
18: Proto.
17: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
19: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec.

0: Místo pro malé i velké umělce.
1: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Pryč DPH! Pryč DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
5: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
4: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Tour de Féminine. Mezinárodní ženská cyklistika v srdci Českého Švýcarska. 14. až 17. května. 29 týmů a profesionálové z celého světa. Tour de Féminine. Etapy Krásná Lípa, Rumburg, Varnsdorf. Přijďte zažít emoce, výkony, napětí, doprovodné akce i soutěže. Víc na tourdefeminine.com.

0: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Yes, let's get loud. 13 hodin, 37 minut, tohle vás probudí, to vám rozproudí krev v žilách, když venku skoro mrzne, dneska snad už naposledy. No a jestli máte rádi 90. léta, tak já osobně doporučuji podcast, jo? A navíc, jestli opravdu rádi posloucháte podcasty, tak tohle je přesně pro vás. Je to náš podcast, který se jmenuje Vypalovačka, dělají ho kolegové z Itrádia 90, je na YouTube a je to fakt dobrý. A toto neříkám jenom proto, že musím, protože to jsou naši kolegové. Je to fakt dobrý. Venku je celkem 5 dílů, ten první byl například na fenomén MTV, ten aktuální pátý, tak ten je zase na Eurodance. Ovšem, který mě třeba bavil jako nejvíc, a nedivím se, že má v tuhle chvíli taky nejvíc sklídnutí a poslechu, tak je čtvrtý díl, který se věnuje smrti Kurta Cobaina z Nirvány. Protože to je samozřejmě... Jako, to je obrovitánská událost a je to obrovský milník, který vlastně ovlivnil spoustu dalších hudebních faktorů, jo? Některé kapely by vůbec nevznikly, kdyby se to nestalo, ale mělo se to vlastně stát. A proč se to stalo? A byla to opravdu sebevražda, anebo ne? Tak doporučuju, podívejte se na YouTube, najděte si Vypalovačka, poslechněte si i... Samozřejmě všechny ty díly, ale tenhle čtvrtý za mě fakt jako top, skvělý. Já jsem třeba v týmu, že si myslím, že to prostě celý na něj bylo nahrané, že to neudělal dobrovolně, ale to je můj názor.

0: Jelen, touha a pláč ve 13 hodin 4 a 40 minut. Včera jsme tady na Hitrádiu řešili dopravní značky, že se občas u silnice tady v Česku objevují takové, které jsme doteď neviděli a přitom jako nejsme úplně neználci. Tak na Vysočině teď mají taky novou super značku, je na ní obrázek sisla a znamená, to byste neuhodli, pozor sisel, jako vážně. Pozor sisel, má chránit tyhle sympatické hlodavce při migraci před auty. Ono se říká, že třeba když jedete takhle kolem lesa, jedete přes nějaký malý mostík, takže byste měli občas zatroubit, aby ty žáby odskákaly na stranu, jo, protože ty taky migrujou, tak tady asi jako netrubte, jenom prostě pozor, no. Tak máme tady zajímavý dopravní značky, když jsme u toho, tak taky si říkám, že u nás máme hospodu. Tam kolikrát by se taky hodila nějaká dopravní značka. Nemusel by tam být sisel, stačilo by tam akorát, že by tam byl chlap na čtyřech, jak leze po kolenou. Protože občas se tam takovýhle jako podobný vůl najde, který se tam snaží přejít. Tak takováhle dopravní značka si myslím, že by se hodila nejenom u nás, ale v Česku takových míst máme spoustu. Tak šťastnou cestu za volant, za chviličku nebo za volantem a za volant za chvíli posílám například Linkin Park.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Pobíj s námi NN Night Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavřen noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: BMW CarTech Liberec, člen skupiny CarTech Group, nabízí široký výběr skladových, předváděcích i ojetých vozů BMW Premium Selection. Záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů, příslušenství, doplňků a možnost financování prostřednictvím BMW Financial Services. Užijte si bezstarostnou radost z jízdy. Navštivte nás na obchodní ulici v Liberci nebo na stránkách cartechgroup.com. CarTech Liberec.
10: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
11: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: Festival řemesel ve fabrice. 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Výhodné vstupné v předprodeji v síti Ticketportál. Více na fabrika1861.cz.
13: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
14: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
15: Datart pořádá Maxi Výprodej.
16: Cože? Maxi Výprodej?
15: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
16: Tak to je další level.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Bydlet o úroveň výš?
18: Můžete i vy.
17: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
18: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
17: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
18: Rezidence Level 21.cz.
19: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems stvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems, tvoje budoucnost začíná tady.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zajímavý kočky na Hit Radio. Atomic Kitten krátce před 14. hodinou. Před námi zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Děčíně v ulici Československé mládeže u hlavního nádraží narazil autobus do dopravního značení, počítejte tady s omezením provozu. A ještě připomenu, že v Mimoni v Okrouhlické ulici je silnice uzavřená z důvodu stavebních prací. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Moje kolo. Tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
7: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
8: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
9: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
10: trenirkarna.cz.
11: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
10: trenirkarna.cz.
12: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s úctou k tradici.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Třetina prodejců zábavní pyrotechniky nedodržuje nová zákonem daná pravidla. Zjistila to obchodní inspekce, která v prosinci udělala bezmála 200 kontrol. Nejčastějším pochybením byl prodej pyrotechniky nezletilým, nedostatečné ověřování věku při online prodeji, špatné skladování a nelegální prodej ve stáncích. Konzumace piva v Česku klesá, pociťují to také mini pivovary, které loni uvařily meziročně o 8 000 hektolitrů piva méně. Situace podle prezidenta Českomoravského svazu mini pivovarů Michala Voldřicha souvisí i s tím, že 3 mini pivovary přešly do vyšší kategorie.
16: České mini pivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 mini pivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní, stejně jako loni nám vzniklo 26 pivovarů podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
15: Pivo z mini pivovarů se loni podílelo na celkovém prodeji piva ze 2,5%. Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko. V aktuální sezóně vedl 18 a získal s ní bronz na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let místo něj převezme Jaroslav Nedvěd, který naposledy trénoval Spartu. Teď se podíváme k nám.
1: Na severu Čech dneska startuje 37. ročník mezinárodního ženského cyklistického závodu Tour de Feminine. Na start čtyřetapového závodu se postaví přes 170 závodnic. Řidiči musí až do neděle počítat s dopravními omezeními. Dneska odpoledne čeká řidiče uzavírka silnic v okruhu Krásná Lípa, Doubice, Krásná Lípa.
17: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
1: V Turnově je 14 stupňů, v Liberci 11 a v Děčíně 15. Během odpoledne bude na severu Čech většinou oblačno. Místy může ještě sprchnout, srážek už by mělo ale ubývat.
18: Hit Radio.
19: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Ve 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a protože je čtvrtek a jsou 2, tak tady máme náš pořad Nepopulární názor. Budeme opět chtít znát vaše stanovisko, váš názor, váš pohled na věc, jo? Mám tady momentálně větu, názor, který spoustu lidí se bojí říct nahlas, jo? Luci, schválně, poslouchej. Řezané květiny jsou vyhozené peníze.
15: nejsou.
3: Jsou.
15: Vidíš, a takhle bychom se mohli dohadovat. Nevím, no za mě, já to mám ráda jednak, já to chápu, tu pomíjivost toho, že vlastně za týden nebo za 14 dnů to vyhodíš.
3: Jasně.
15: Ale vlastně do té doby ti to dělá radost, můžeš s tím udělat radost někomu dalšímu, můžeš mu tím říct, že si ho vážíš, že ho miluješ a tak. V takovém případě mu asi pokojovku kupovat teda jako nebudeš.
0: Ale přesně, ale kdy to dává větší smysl, když někoho mám rád, tak mu chci dát květinu, která vydrží na věky.
15: Dobře, jo, třeba ale si tu pokojovku pak nemá kam dát. Ale zase já jsem jenom chtěla říct, že když už koupíš tu kytku a uděláš někomu radost, tak když to potom vyhodíš do bioodpadu.
0: Jo, takhle.
15: Tak ještě uděláš dobrou
0: věc. Tak to rovnou můžu si to 5 kilo a hodit to do koše. No, hele, co vy si o tom myslíte? Dejte vědět. 777-937-777. Řezané květiny, jsou to opravdu vyhozené peníze, anebo ne? Hit Radio.

Ve čtvrtek odpoledne posloucháte Hit Radio, tohle byla Lady Gaga a je tady chvíle, kdy si spolu opět popovídáme. Tentokrát na téma nepopulárního názoru, že řezané květiny jsou jenom vyhozené peníze. Jo, já začnu. Průměrné české domácnosti utratí za řezané květiny kolem 1500 ročně, což je částka, za kterou pořídíte rodinnou večeři. Do Evropy si většina růží dováží z Keni nebo z Ekvádoru, což znamená tisíce kilometrů letecké dopravy pro věc, která vám doma vydrží 5 dní. A teď mi řekněte, že to teda nejsou vyhozený peníze. Koukám tady do zpráv 777-937-777, co vy na to? Tak Jana píše, za mě to opravdu jsou vyhozené peníze. To ať mi chlap radši koupí pořádný flák masa, uvařím a společně se nadlámneme. Jasně, hezky, beru. Akorát si dovedu představit ta situace, ten Valentín, jak všichni kolem dostávají květiny a on přijde a má tam tu vakuovanou svíčkovou. Ale okej, Petra. Je to symbol lásky. Květina rozzáří úsměv a pak i celý byt. Určitě to nejsou vyhozené peníze. Peníze se vyhazují za úplně jiné blbosti. Nám, že nám dělají radost. Další. Lída. Dostat kytku v květináči, to je prostě ostuda. To se nedělá. Zlata píše, tak vyhozené peníze to určitě nejsou, i když někdy koupím růže a druhý den jsou fuč, ale někdy je mám třeba i 3 měsíce. Pustí kořínky a já si je zasadím. Miluju všechny květiny, některé uschnou a jsou stále jako živé. Když někomu koupíme v květináči, za chvíli mu odejde také, takže to je vlastně jako na každým, jo? Co tady máme dál? Co píšete na 777-937-777? Jo, vyhozený peníze to nejsou, té radosti, co to nadělá, hlavně nám květinářkám, zdraví Lenka, je, no tak já zdravím do květinářství, no a to je podle mě jako člověk, kdo se tady má k tomu vyjádřit taky, jo, jsou to teda vyhozený prachy, nebo jako ne, dejte vědět, 777-937-777, a teď pozor, Týna píše, já souhlasím, že to jsou vyhozený peníze, můj chlap se naučil mi dávat Lego kitky a ty mi vydrží navždy. Další Lego kitky tady mám taky, což posílal Tom. Říká, hele, omrzne to, vydrží to 3 až 5 dní. Ne, omrzne, omrzí to. Jasně, vydrží to 3 až 5 dní. Zvolil jsem alternativu a ta dělá větší radost a to jsou kitky z Lega. Zajímavý, dobrý. Tak jo, tak jsem sám zvědavej, kam se dostaneme, jestli opravdu to jsou vyhozený prachy, anebo ne. Klidně mi můžete poslat i hlasovku na 777-937-777. Hit Radio je tady dneska odpoledne v rámci nepopulárního názoru jenom pro vás.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Když se léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: ztrácím.
1: Poetika na Hitrádiu ve 14 hodin 17 minut. Dneska řešíme nepopulární názor, velmi ožehavé téma, jestli řezané květiny jsou vyhozené peníze, anebo nejsou. 777-937-777 je telefonní číslo, sem ke mně do studia Hitrádia, kam můžete psát zprávy, posílat hlasovky a vyjádřit svůj názor na věc. Pojďme si o tom normálně otevřeně jako lidi popovídat. Třeba Tomáš, ten píše, hele, 800 korun za růže, za to mám v akci dvě letenky do Milána, kde si ty kytky můžu klidně vyfotit v parku zdarma. Takže za mě to jsou rozhodně vyhozený prachy. Štěpánka, krásný den, já miluju květiny, ale řezané jsou pro mě vyhozené peníze. Květina v květináči mi udělá radost pokaždé, když se na ní podívám. Navíc mohu kdykoliv obměnit květináč a hned je tady nová radost. Spousta takto darovaných květin nyní zdobí i moji zahrádku. Přeju hezký dopoledne. Alex píše, nejsou to vyhozené peníze a nikdy nebudou. Nemám zahrádku, mám byt 2KK a řezané květiny mi dělají větší radost než obrazy nebo fotky. Pokaždé mám byt jinak barevný, pokaždé s jinou náladou a pokud květinu od někoho dostanu a vždy se na něj podívám, tak si na něj vzpomenu a vím, že ten člověk mě, jenom mě, chtěl udělat radost. Taky dobrý názor. Taky dobrý názor. Ale pořád tady převládá to, že a asi nejenom my chlapi se na to díváme prostě z toho pohledu, že zaplatím, nevím, 500 korun prostě jako za věc, kterou přinesu a od té doby, co jí domů přinesu, tak už jenom vadne a pak se prostě vezme a vyhodí. Že to je radost jako na 10 vteřin. Hele, mi tady přišla zpráva, ahoj rádio, tak pozor. Vyhozené peníze to určitě nejsou. 500 korun nebo 600 korun za kytku je OK. Můj chlap jde večer do hospody a dá tam klidně 10 kousků. A to je víc než květina za 600. Takže to nejsou vyhozené peníze. Květiny. Jeho jsou, a teď to tady nemůžu přečíst, protože jsem si to nepřečet na začátku, tady bych to musel scenzurovat. Jak bych to asi jako řekl? Ty peníze, které on tam propije, tak doma vyčurá do záchodu. Asi takhle bych to jako řekl. Je to rychlejší než ty kytky, když uvadnou. Tak, další zpráva. Ahoj rádio, květina, která mě osobně doslova posadila na zadek, byla kytka, která se jmenuje Tlustice. Vůbec se mě to nedotklo, ale to je zase úplně jiný téma. To je zase jako téma nás chlapů, že občas jako neumíme vybrat tu správnou květinu, to si taky někdy necháme. Teď řešíme, jestli to jsou vyhozený prachy, anebo ne. Tak, květinářky, co vy? Mám tady zprávu. Ahoj Jirko, jsem květinářka už 25 let. Hodně lidí vezme radši kytku v květináči, ale krásně uvázaná kytice, nebo kytka, to je umělecké dílo. Zdraví Šárka. Jo, to souhlasím. Je pravda, že občas jako některé ty květiny, tak to si člověk říká, wow, ta fantazie tady, ta opravdu byla velmi upuštěná z uzdy. No krásný. Tak jo, pište dál. 777-937-777. Teď Daniel Polter a Bad Day.

0: na Hit Radio s Hitem Golden je 14 hodin 26 minut. Dneska jsme řešili nepopulární názor, že jestli jsou řezané kytky jenom vyhozené peníze, anebo ne. Tak asi jsem tady našel jednu SMS, která nakonec mluví úplně za všechno, kterou poslala Lenka a ta píše: hele, kytky mají být pro radost a radost se přece nesmí přepočítávat na koruny. Takže asi tak. Udělejte si obrázek sami. Díky za všechny zprávy, které jste posílali. Další nepopulární názor za týden ve čtvrtek ve 2 na Hit Radio.
1: Matrace za hubičku CZ. Co? Matrace za hubičku CZ. Cože?
2: Matrace za hubičku CZ. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvekuchyně.cz.
5: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně.
6: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
7: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
8: On chodí!
7: Jde k nám! Je, ty seš ale rostomilé.
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
10: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
11: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
12: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
13: Service Plus.cz.
14: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
15: Aha.
14: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
15: A co SSB?
14: SSB? Co je SSB?
15: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
14: A to je nějaká nová investice?
15: To je stavební spoření od Buřinky.
14: Aha, a kde se to dá stáhnout?
15: No normálně v Georgii.
16: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
17: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 000.

0: tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
1: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus Česká Lípa.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: přírodní podlaha? Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Hodiny s Hitem jsou hvězdí na Hit Rádiu ve 14.37. No a jednu takovou velmi zářící hvězdu z toho hudebního souhvězdí, tak to si dáme právě teď. Michael Jackson, 80. léta a konkrétně píseň Beat It. Doporučuju, podívejte se na videoklip, protože v tomhle videoklipu hrajou skuteční gangstři z Los Angeleských gangů. Jsou fakt jako skuteční gangstři. Taková jako zajímavost je, že v průběhu natáčení toho videoklipu, tak si tihle jako ostří hoši chodili pro autogram od Michaela Jacksona. Tak teď, rok 1982, album Thriller a legendární hit Beat It na Hit Rádiu.

0: Na Hit Radio Pink Zitem Try za minutku bude 3:15. Do 15. hodiny ještě například Flowrida, Kesha, taky Skript a Will.i.am. Vlastně oba dva krásný duety. Ve dvou se to lépe táhne. No, co ve dvou? A co takhle, když je vás navíc ještě jako o něco víc, jo? Třeba 6. Zítra začíná hokejové mistrovství světa. Zítra naši ve 2020 první zápas proti Dánsku, takže je úplně jasný, že zítra se budeme věnovat také mistrovství světa, protože hokejové šílenství v Česku opět započne. No a navíc zítra ve velkém finále můžete vyhrát 10 000 na nákup na víkend a zároveň také prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu, a to mezi 12. a 15. hodinou. Jak se zapojit do hry, najdete na webu hitradio.cz. Já jsem Jirka Pelnář, díky, že jste opět dneska poslouchali, zítra se na vás budu těšit v pravé poledne, kdy odstartujeme i páteční srdcovky. No a dneska na Hitradio s vámi od 3 hodin opět naše odpolední show. Spoustu srandy, spousta informací z regionu, to prostě musíte slyšet. Tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Dneska vás čeká vyloženě výjimečná odpolední show. Přichystaný je totiž Denis Kajalibaj na značkách, který si s váma užije to odpoledne se vším všudy. Samozřejmě bude mít přichystaných spoustu skvělých hitů a věřím, že ty témata budou stát za to. Máme čtvrtek, malej pátek, to znamená slavit se bude, takže nalaďte o 3.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Odpolední show s Jirkou a Denisou od 15 do 18. Jen na Hit Radio Kontakt. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
5: Každý den přináší nové výzvy.
6: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
5: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
6: Více na práce Ontex.cz.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Jablonci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry. A laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Jablonec Kokonín, bývalé fotbalové hřiště. Až do 17. května.
9: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
10: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká lípa Sosnová.
11: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
12: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pandoláhví, prodej i plnění. Gepi Gas, Liberec, Pavlovice.
13: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
14: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
15: První probuzení na moři?
16: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
17: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
19: Jady. Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
20: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
21: Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Krásné odpoledne vám všem, kteří ladíte Hit Radio Kontakt krátce před 18. hodinou. Je s vámi Denis Kajlibaj. Tak se pojďme podívat, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Řidiči brzděte na Českolipsku u odbočky na Jablonné pod Ještědí směrem ze Stráže pod Ralském. Bourala dvě osobní auta, tak počítejte se zdržením. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned. On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
5: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zimanová, hezké odpoledne. Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Řekla to dnes ministryně financí Alena Schillerová. Upisovací období pro první emisi potrvá do 28. června. Obligace bude nutné zaplatit do 7. července a vlastní emise bude vydána 15. července. Hormuzský průliv musí zůstat otevřený. Důvodem je volná přeprava ropy a zemního plynu. Zhodli se na tom podle Bílého domu americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek na summitu v Pekingu. Bílý dům na sociální síti X setkání označil za dobré. Evropská unie a Severoatlantická aliance se dohodly na infrastrukturním projektu v hodnotě 100 miliard eur. To je asi 24 bilionů korun. Chystají vojenský Schengen. Cílem je urychlit přesun vojsk a armádního vybavení po celé Evropě. Píšou o tom novinky CZ. No a čeští házenkáři v úvodním utkání play-off kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl 26-37 s favorizovanou Francií. Už před venkovní odvetou tak ztratili reálné šance na postup na závěrečný turnaj. Odveta se bude hrát v neděli. Držíme palce.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: To byly krátké zprávy, pojďme se společně podívat taky na severočeské počasí. Aktuální teploty s polojasnou místy zataženou oblohou nám hlásí až 14 stupňů nad bodem mrazu. Teploměry se nevyšvihnou přes 15. Na Semilsku, kde máme nejchladněji v regionu, čekejte 12 až 13 stupňů. Na Českolipsku, kde máme aktuálně teploty nejvyšší, 15 stupňů nad bodem mrazu.
4: Hit Radio Kontakt.
0: 15 hodin, 2 minuty k tomu. Denis Kajlibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Ano, tentokrát s vámi není naše Denča a Jirka, já je tady pro dnešek na chvíli vystřídám. Ale samozřejmě dobrý hity, ty tady zůstávaj. Chainsmokers a Coldplay nám odstartují náš společný čas tohodle odpoledne s hitem Something Just Like This. Tak se do toho pojďme obout.

David Guetta, Teddy Swift, Stones and I a jejich společný banger Gone, Gone, Gone. Je 10 minut po třetí a i ve čtvrtek 14. května ladíte Hit Radio Kontakt. Není to nic jednoduchého, když musíte každý den dojíždět někam daleko. Jo, to mi dáte určitě za pravdu. Ano, já si pamatuju, když jsem dojížděl kvůli škole a jednu dobu i kvůli práci až do Prahy. A pro vás všechny, kteří náhodou nemusíte denně jezdit 100 kilometrů, máte to v tomhle ohledu rozhodně lepší. A pak ještě přijdou ty komplikace na silnici. Je tady jaro a to znamená, že se nám nejenom probouzí zpátky čas na grilovačky, ale taky čas na dopravní komplikace. Jestli jezdíte, ne ani tak do Prahy, ale třeba jenom z Liberce do Turnova, určitě jste si všimli, co všechno se teď děje na naší silnici 35. Jo, to je ta rychlostka, která jezdí právě před tou dálnicí do Prahy, ta, která je v tomhle úseku Liberec, Hodkovice nad Mohelkou a Turnov. A kolem Hodkovic bourali most a to znamená, že teď se tam vždycky zdržíme v takový nepěkný koloně. Ale hej, aspoň to může být příležitost proto se zamyslet nad tím, jaký krásný to tam bude, až to všechno zase dostaví. A samozřejmě o to díl můžete být s Hit Rádiem Kontakt. Třeba nás posloucháte teď někde na cestách, tak já doufám, že tu cestu máte dobrou a že to odpoledne výjimečně v tomhle složení zvládneme společně taky na jedničku. Co se nám taky probudilo po zimě, to jsou pořádný chrapláky. Ano, i já jsem rád, že sotva mluvím, ale to není důvod, proč bychom si to dneska neměli užít. To není rozhodně konec světa. Na rozdíl od našeho dalšího hitu, který konec světa je. Miley Cyrus, End of the World, jako další bod společného programu.

0: Red Hot Chili Peppers. 19 minut po 15. hodině. Tady je Denis Kailiba a to nejlepší ze severních Čech. My jsme tady nakousli už společně téma, kdy jsme se bavili o tom, jaký to je, když zavřou důležitý dopravní tahy, hlavně pro ty, kteří pravidelně dojíždí. A vlastně na tohle téma jsem chtěl s váma ještě navázat, protože já jsem se minulý týden vracel z jedné akce a teď nemyslím ve 3 ráno, ale třeba ve 2, ve 3 odpoledne. Ano, bylo to normálně za bílého dne a pokud znáte Liberec, tak tohle je, když sjíždíte směrem na Jablonec z města. No prostě jsem tam projel takovou tou ostrou zatáčkou, začal jsem se rozjíždět, protože tam 110 a najednou policajti. Říkám, jej, co se tady asi stalo? Představte si, lidi, tam byl chlap na vozejku, normálně vozejčkář, ale dobře, tohle bylo ze všech stran svodidla. Jak se tam dostal? Tolik otázek, co tam dělal, proč tam byl? No šílená situace. Doufám, že neměl třeba v krvi žádný alkohol, na rozdíl od ženy v Rakousku. Já jsem si tady otevřel nějaký člověk. Chtěl jsem si zjistit, jestli je tohle běžný. Tady čtu, spěchala, tak se radši otočila do protisměru. Žena v Rakousku nadýchala 3,26 promile. Přátelé, prosím vás, opatrně za tím volantem. Nikdy nevíte, kdy potkáte ženu s trojkou na žíle, anebo frajera na vozejku. Za chvíli vám pošlu taky další hity, tak zůstaňte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pustili od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
6: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
5: Fakt?
6: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
5: Tak jedeme.
6: Auto Esa. Ceny paliva u nás řešit nemusíte.
5: Kdo na to jde
6: od lesa, koupí auto od Esa.
7: Tour de Feminine. Mezinárodní ženská cyklistika v srdci Českého Švýcarska. 14. až 17. května. 29 týmů a profesionálové z celého světa. Tour de Feminine. Etapy Krásná Lípa, Rumburg, Varnsdorf. Přijďte zažít emoce, výkony, napětí, doprovodné akce i soutěže. Víc na tourdefeminine.com.
8: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla,

0: Autodor DA Plus, Česká Lípa.
1: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
2: Dneska proběhne vyhlášení soutěže Karla Hubáčka o stavbu roku Libereckého kraje. A hned zítra, v pátek, vám na Hitrádiu Kontakt povíme spolu s hejtmanem Martinem Půtou, kdo se stal vítězem a proč, a taky jaké stavbě se rozhodl udělit cenu hejtmana Libereckého kraje. Tak si nás nalaďte.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
4: Hitrádio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Ale nádherný to duet, který nám provonil éter. Co vy na to? Eva Farná a Miraj s hitem Vzpomeneš si? A moje otázka na vás je, přátelé, vzpomenete si na něco krásného, co se vám stalo v průběhu tohohle týdne? Ano, náš týden ještě nekončí, ale hej, čtvrtek je v podstatě malý pátek, za chvíli je tady víkend a to se musí pořádně oslavit. Než ale dorazí dny volna, klidu a pokoje, tak ještě stále se společně ohlédneme za tím, co všechno jsme prožili v těch 3,5 dne práce a pracovních povinností. Schválně, co je ta nejhezčí věc, která se vám za tu dobu stala? Pište nám na WhatsApp 606 825 404. Já jsem nad tím přemýšlel, já jsem teda v úterý ulehl do postele s pořádným nachlazením, takže žádná sláva. Ale musím se přiznat, že do té doby to bylo super. A já jsem si nejvíc užil, když jsem v pondělí se setkal se svými přáteli, protože jsme měli takový hezký večer a bylo to vlastně strašně fajn. Tak napište, WhatsApp je 606 825 404 a já vám samozřejmě, jak to tak správně bývá, přihodím i další skvělý hity, protože teď si společně dáme pecku Always. Pojďte si s náma dál užívat čtvrtek odpoledne, na 14. května vám v 4:30 přinášíme jenom to nejlepší z hitů. We'll be right back.

0: super odpoledne, super čas s Hit Rádiem Kontakt. To nejlepší pro vás máme připravený jedině tady u nás. Ano, máme pro vás to nejlepší, s náma si můžete vyhrát 2000 korun do prodejny Moje kolo v Liberci. Stačí chytit v odpolední show takovej malej zvuk zvonku, který vám zacinká a penízky přiletí do kapsy. Jo, je to ultra jednoduchý. Já vám teď jenom testovačně pustím ten zvuk, který hledáme v našem vysílání. Cink, cink, cink, jakmile uslyšíte mezi dvěma skladbama tenhle skvělej cinkavej zvuk. Znamená to, popadněte mobil do ruky a zavolejte do studia 48 512 1212. Je to kouzelný číslo, který vám může přinést 2000. Jojo, tohle je to cinkání, který chceme slyšet. Ne teď, ale během právě té chvíle, kdy nám dojde k tomu, že to uslyšíte mezi dvěma songy. Takže jakmile budete poslouchat bedlivě naše odpolední vysílání, já vám slibuju, že někdo z vás si odnese 2 litry do Moje kolo. V Liberci do téhle skvělý prodejny si vy můžete odníst ještě lepší výhru. Jak na to? Poslouchejte Hit Radio Kontakt, cinkání kola uslyšíte, volejte do studia 48 512 1212, je to číslo. A my se společně i za chvíli vydáme za dalšími hity. Tak rozhodně zůstaňte s námi na vlně těch nejlepších kousků.
1: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz. Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
3: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
8: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
9: Gap. Individual style for every generation.
10: Pobíj s námi NN Night Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
11: Okénko do ohrad a výběhů v Zooparku Zelčín.
12: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v Zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
13: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístění v zooparku. Vždy jsou to tematické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
12: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
13: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táboroví vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí, ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v zooparku Zelčín nejde.
12: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zooparkzelčín.cz.
14: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
15: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Delta Sport Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Broze a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
17: Hit Radio Kontakt.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

6 minut do celý, tady je Rehab in my head a Hit Radio Kontakt na vrch. Jop, to nejlepší z hitů, to si užijeme tady společně. Co, jste na to pořádně připraveni stejně jako já? Jestli si chcete užívat ty nejlepší hity současnosti, minulosti a možná i budoucnosti, zůstaňte tady s námi. Pokud si ale teď chcete dát konkrétně jenom 90. léta, pak je Hit Radio 90 to ideální místo pro vás. Mrkněte na naše online rádio, který nově naladíte i v režimu DAB+. Ano, Hit Radio 90, to jsou jenom ty nejlepší hity z 90. let. Chcete se ponořit a zasnít třeba do vašeho dětství nebo let, kdy jste studovali? Hit Radio 90 je ta ideální příležitost, jak si pořádně užít i čtvrteční odpoledne. Ale hej, nemusíte nikam odcházet, můžete zůstat taky s námi, k nám se totiž teď připojí Mark Amber a jeho Belong Together.

0: Hit Radio Kontakt, bylo 16 hodin, Klára Zemanová připravila krátké zprávy, mrkneme taky na počasí a za volant na aktuální dopravní komplikace. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Řidiči, dávejte pozor v Liberci, v Kašparově ulici. Došlo tady ke střetu dvou osobních vozidel. Počítejte s omezením provozu a projíždějte opatrně. Bacha taky na trase Děčín Ústí nad Labem u Dobkovic. Probíhá tady rekonstrukce mostu. Provoz je veden dvěma jízdními pruhy po mostním provizoriu. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
9: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
12: Je 16 hodin a jsou tady krátké zprávy s Klárou Zemanovou. Hezký den. Pojišťovny letos vyplatily škody za 27,68 miliard korun. Meziročně o 5,5% více. Počet řešených pojistných událostí tak vzrostl téměř o pětinu na 958 tisíc. Vyplývá to z aktuálních statistik. Jen dodám, že výrazně rostl zejména počet škod v neživotním pojištění. Nadcházející víkend bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně ve východní polovině Česka, a to především v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 až 17 stupni. Oteplení nad 20 stupňů očekávají meteorologové až příštím týdnu. Evropská unie plánuje posílit evropskou preferenci v rozvojové politice. Uvedl to eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Sikela. Reagoval tak na kontroverzní projekt autobusů v Senegalu, financovaný z evropských prostředků. Ten pravděpodobně získá čínský výrobce napojený na stát. O případu informoval server Euractiv. Tenistky Kateřina Siňáková a Taylor Tansendová postoupily na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Nasazené dvojky porazily dvojici Ellen Perezová, Demi Šurcová 7-5, 6-0 a vyhráli 17. zápas v řadě. Ve dvouhře pak uspěl domácí Jannik Sinner, ten zdolal Andreje Rubiova z Ruska 6-2, 6-4 a 32. výhrou v řadě na Masters tak překonal rekord Srba Novaka Djokoviče.
13: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: Tolik Klára Zemanová a krátké zprávy. Kláro, díky za to. Pojďme se společně podívat na severočeské počasí, kde nám převládá na většině našeho území zatažená obloha. Zůstane to tak i do večera, kdy se začne mračno protrhávat. Polojasná a taky místy deštivá obloha zůstává na Liberecku a Frýdlantsku. Maximální denní teploty do 15 stupňů, zítra z rána 4 až 7 stupňů nad bodem mrazu.
10: Hit Radio Kontakt.
0: 5 minut po 16. hodině. Denis Kajlibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Rádia Kontakt. Pojďte se společně s námi podívat za starostou Chrastavy, co se tam děje. Vrkneme taky na závody, kde je naše Denča Janečková, a připomeneme vám i spoustu dalších skvělých hitů z minulosti i současnosti. Zkrátka ten nejlepší playlist, ta největší stranda. Tady! Hit Rádio. Tak se do toho pojďme opřít hned z kraje společné hodinky číslo 2. Bring Me to Life je další hit, který se dostal do našeho playlistu.

0: David Kushner a jeho krásný hit Daylight, 3 minuty před 4:15, kde jinde než v éteru Hit Rádia Kontakt. Máme pro vás ten nejlepší playlist. Můžete si s náma užít spoustu skvělého času, ale co dělá Hit Rádio Kontakt tím nejlepším rádiem pro vaše odpoledne, je to samozřejmě i to, že vám přinášíme nejenom ty obecné informace, ale taky krásné věci tady od nás z regionu. A teď se společně vydáme za panem starostou Chrastavy Canovem, aby jsme zjistili víc, co se děje u nás v regionu.
1: Na pravidelném rozhovoru vítám starostu Chrastavy Michaela Canova. Probereme třeba to, jak se chrastavská radnice vybarví do krásy i nové řeznictví na náměstí. Dobrý den, pane starosto.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, my jsme tady spolu řešili, že Chrastava hledala nového tajemníka. Tak jak to dopadlo? Už jste ho našli?
2: Našli. Měli jsme dokonce rekordní počet uchazečů, 12. Vybrali jsme nového tajemníka, schválil nám ho, což je podmínka ředitel krajského úřadu, a 1. září nastoupí, když se na něj těšíme všichni.
1: Chrastava má po 2 letech na náměstí opět řeznictví. Jaké je, doporučil byste ho lidem?
2: No tak hlavně je. Lidi se báli, že nebude obnoveno, ale obnoveno je, funguje a doporučil bych ho určitě, vynikající.
1: V Liberecké ulici se staví nový kruháč. Teď tam řidiči narazí ještě na další omezení, o kterém město předem ani nevědělo. Jak se ta situace vyvinula?
2: No, jsem velmi rozloben, protože v Liberecké ulici bez našeho vědomí došlo k částečné uzávěře a přitom právě Liberecká ulice byla objízdnou trasou kvůli tomu omezení, co je spojena s tím kruhovým objezdem. Já teda jenom teďka už doufám, že tam bude hotovo na té Liberecké ulici do 15, jak je slíbeno, protože je to velmi nepříjemné omezení.
1: Probíhají opravy Jílovského potoka. Teď by mělo dojít na takzvanou chrastavskou punkvu. Tedy opravy by se měly dočkat části, kde potok vede pod zemí. Jak to bude probíhat?
2: No, bude se odkrývat vlastně chodník, pod kterým ta řeka teče, a část silnice taky, s tím, že to bude asi unikátní pohled, spousta lidí to ani netuší, že ten potok, který prostě mizí někde, že tam tudy vede, takže myslím, že to bude pozorováno s velkým zájmem a bude to unikátní časy moci vlastně prohlédnout, že i my v Chrastavě máme potok, který vede pod zemí, jako ta slavná punkva.
1: Chrastavskou radnici čekají proměny, měla by se vybarvit do krásy, tak co to bude nového?
2: Tak jednak nám přibude přímo na radnici nápis Radnice města Chrastava a jednak se nám krásně vybarví znak města Chrastavy. Myslím, že opravdu ta radnice se vybarví do krásy a taky bude informovat o tom pro neznalé, že tam je radnice.
1: 18. května proběhne v Chrastavě oživení zapomenuté hornické osady Neustadt. Co se bude na akci dít?
2: No tak je to unikum. My jsme vlastně po staletích zjistili, že jsme tam měli kdysi osadu a ona de facto tam pořád je, jenom jí tak nikdo neříká, řadí se pod Andělskou horu. A teď teda jí vlastně slavnostně otevřeme tuto osadu s tím, že tam bude informační cedule o tom, že ta osada vůbec existuje, jaká byla její historie a další věci. Bude to velká sláva, bude tam hrát cymbálovka, bude tam řada hostů. Takže já se na to těším. Je to takový krásný znovu objevení části města vlastně po několika staletích.
1: Tolik starosta Chrastavy Michal Canov. Díky za rozhovor. Pěkný den a nashledanou.
2: Pěkný den a nashledanou nejen vám, ale všem posluchačům.
3: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: Krásné odpoledne vám všem, kteří ladíte Hit Radio Kontakt. Máme tady pro vás ty nejlepší hity a taky tady pro vás máme třeba pořádný šlapání na kole. Ano, soutěž s moje kolo, ale máme tady pro vás taky šanci podívat se na Tour de Feminine, ženský závod na kole. Ano, podíváme se nejenom na rozhovor, který jsme pro vás připravili do další hodiny, ale taky se vydáme za naší Denčou Janečkovou, která nám poslala do studia hlasovku, aby nám řekla, jak si to ona užívá, protože naše Denča vyráží v čele celého pelotonu. Ano, naše Denča bude ta, která bude přinášet všechny ty informace a samozřejmě tím, jak je zaneprázdněná, poslala nám aspoň hlasovku. Tak já doufám, že bude slyšet, pustím nám, jak je na tom teďko naše Denisa.
1: Já vás všechny zdravím z krásné Lípy, dneska jsem tu jako doprovodné auto před cyklistickým závodem Tour de Feminine. Je tady krásný počasí, je tady skvělá atmosféra, spoustu fanoušků, co jsem koukala, a všechno prostě hraje do karet našim cyklistkám, takže já držím pěsti, sleduju to přímo úplně z té nejvíc VIP řady a je to skvělý. Takže držte pěsti, sledujte to a já se budu těšit zase někdy příště.
0: Tak jste to slyšeli přímo od naší Denči Janečkový, která teď jezdí s autem Hit Radio Kontakt před celým pelotonem a všechno sleduje, jak sama říkala, z té první řady. Sledovat to budeme i společně, čekají nás live rozhovory s pořadateli závodu a mnoho dalšího, tak zůstaňte společně s námi tady v éteru Hit Radio Kontakt.
2: K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12. Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
1: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
5: Trenírkárna.cz.
6: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: Trenírkárna.cz.
7: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
9: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno.

0: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i velké umělce.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Bydlet o úroveň výš?
3: Můžete i vy.
2: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
3: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
2: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Rezidence Level 21.cz.
4: Festival Řemesel ve Fabrice 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Výhodné vstupné v předprodeji v síti Ticketportál. Více na fabrika1861.cz.
5: BMW CarTech Liberec, člen skupiny CarTech Group, nabízí široký výběr skladových, předváděcích i ojetých vozů BMW Premium Selection. Záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů, příslušenství, doplňků a možnost financování prostřednictvím BMW Financial Services. Užijte si bezstarostnou radost z jízdy. Navštivte nás na obchodní ulici v Liberci nebo na stránkách cartechgroup.com. CarTech Liberec.
6: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
7: Dneska proběhne vyhlášení soutěže Karla Hubáčka o stavbu roku Libereckého kraje. A hned zítra, v pátek, vám na Hitrádiu Kontakt povíme spolu s hejtmanem Martinem Půtou, kdo se stal vítězem a proč, a taky jaké stavbě se rozhodl udělit cenu hejtmana Libereckého kraje. Tak si nás nalaďte.
8: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
9: Hitrádio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Katy Perry a její skvělý hit Last Friday Night, 16 hodin 36 minut. A Dennis Kalibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Rádia Kontakt. Chcete se zavlnit do tónu těch nejlepších hitů, pak jste na správném místě. On air, online i v aplikaci Rádia.cz vám přináším je to nejlepší z playlistu. A jako co si budem, Katy Perry? To tam rozhodně patří, protože tahle frajerka dokázala vždycky rozjet ty nejlepší hity. Ale musím se přiznat, mám radši ty její starý kousky. Přesně takový, jako třeba Last Friday Night. Protože ty její nový, to už není taková ikona, ale furt je to paráda. Kdo byl ale vždycky ikonou a ikonou zůstal až do posledního dechu a songu, to byl rozhodně Freddie Mercury a celý band Queenu. Představte si dobu, kdybyste byli fakt nemocní, už jste nechtěli nic řešit, ale prostě jste Freddie Mercury, takže si dáte paráka vodky, jak to údajně bylo i v tomhle případě, a nahrajete jeden z největších hitů vaší celé kariéry. Jo, přesně o tom je ten hit, který si právě teď dáme. Ať už se děje cokoliv, ať už je situace jakákoliv, ať už nás potká jakýkoliv vrtoch osudu, musíme pokračovat dál. The show must go on. Právě teď a tady. Na Hit Rádiu Kontakt.

0: Tady největší frajerka aktuálně celé hudební scény, aspoň teda v mých očích, Lady Gaga, I Hit The Dead Dance, nám akorát dozněl v éteru Hit Radio Kontakt. A před námi další šance vyhrát si spoustu skvělých výher. Vyhrajte 2000 korun do prodejny Moje kolo v Liberci. Stačí chytit v odpolední show zvuk zvonku a zavolat k nám do studia. Jakýže soutěžní zvuk to hledáme? Je to tohle cinkání zvonku. A penízky budou cinkat do vašich kapes. Jojo, 2000 korun do prodejny Moje kolo v Liberci budou vaše. Je to úplně jednoduchý. Poslouchejte i dál Hit Radio Kontakt a jakmile uslyšíte tenhle soutěžní zvuk, zavolejte k nám do studia, protože první, kdo se dovolá, tak si odnese skvělou cenu v podobě 2000 korun do prodejny Moje kolo v Liberci. Držíme palce, ať to vyjde tomu nejbystřejšímu z vás, který zavolá ve správnou chvíli.
1: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
3: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovým baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hechechen, chachacha, noční, no.
2: Noční.
3: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo. A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci.
2: Yes.
3: Který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radio a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartphony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
1: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
6: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
7: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
8: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
14: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
15: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
16: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraku k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
17: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
18: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
19: Tak to musíme do Spoltexu.
18: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
19: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
18: Tak už pojeď.
19: Spoltex.cz.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
21: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
22: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
23: Hit Radio Kontakt.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and...
1: Jenom to nejlepší z hitů tady u nás v éteru Hit Rádia Kontakt. All of Me a John Legend, 3 minuty před celou, ladíte Hit Rádio Kontakt a my vám dodáváme ty nejlepší hity. A samozřejmě taky tu nejlepší top strop energii. Tu nám totiž sem do vysílání přinášíte vy, naši úžasní posluchači, a vy, naši nejpozornější posluchači, výherci našich soutěží. Třeba, já jsem se z toho zakašla, dneska to bude Petr, kterýho už teď máme na telefonu a který byl nejrychlejší v tom nám zavolat, jakmile slyšel cinkání kola. Ahoj Petře!
2: Ahoj, čau, čau.
1: Prosím tě, důležitý dotaz na tebe, přeci jen je to voucher za 2000 do prodejny Moje kolo, tak moje otázka bude, jestli rád jezdíš na kole.
2: Jezdím rád na kole, směr Český ráj a Malá Skála.
1: Tak to je krása. S partnerkou nebo s někým z rodiny, nebo radši jezdíš sám, aby tě nikdo nezdržoval?
2: Jezdíme jako rodina, jezdí ještě se mnou dcera a vnouček.
1: Dcera a vnouček?
2: Ty, ano.
1: Tak ty, tak to je paráda, to máš celý vlastně takový sportovní klan?
2: No, přesně, přesně tak.
1: A máš no. Na to takový ten special outfit, víš, takový ty cyklokalhoty a ty to...
2: Ne, to zase ne. Mně se to moc nelíbí, takže to ne.
1: Ale nejezdíš takzvaně na Němce. To znamená, když jezdíš v džínách a dámy v podpatkách a když jezdíš...
2: Ne, jezdím normálně ve sportovně.
1: No paráda. Hele, 2000 jsou tvoje, je něco, co potřebuješ třeba na svém kole, nebo nějaký doplňky z cykla, který už teď víš, že budeš potřebovat, nebo zatím nevíš?
2: Zatím nevím ještě přesně nevím, ale pravděpodobně nevím, ještě vůbec nevím.
1: Dobře, hele, tohle rozhodování už je na tobě, já jsem rád, že jsi takhle bystře zareagoval a hned si odnesl skvělou cenu. Takže před náma jsou teď další hity a před tebou je nakupování v prodejně Moje kolo. Tak já myslím, že to máš z nás nejlepší.
2: Úplně super, děkuju moc krát.
1: Tak se měj zatím hezky, no a my se společně vydáme za dalšími hity tady u nás v éteru Hit Rádia Kontakt. Pojďte si s náma dál užívat skvělý odpoledne. Já za vámi vyšlu i další skvělý hity, protože teď se o slovo přihlásí Činasky a zatímco my máme samý výherce, tady bude jejich hit selhání. Prima odpoledne.
3: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.

0: Radio Kontakty, bylo 17 hodin, Klára Zemanová připravila krátké zprávy, mrkneme taky na počasí a za volant na aktuální dopravní komplikace. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, pojďme se podívat, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Řidiči opatrně na Semilsku za Smrčím směrem na Koberov. Probíhá tady oprava elektrického sloupu a silnice je proto dočasně uzavřená. A z Bystřete v Liberci v ulici Tyršůvrch probíhají tady stavební práce. I tady to budete muset obět, silnice je zatím ve stavu uzavření. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Velký výprodej u MEWE Frotana. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Warnsdorfu. Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s láskou k řemeslu.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: Hezký den, v 17 hodin přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Od zítřka se opět zvýší nejvyšší možné ceny pohonných hmot. Litr benzínu může stát až 44 korun a 22 haléřů. Naftu pak budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun a 3 haléře. U nafty se tak zastavil cenový pokles z posledních dnů. Vyšší ceny letenek pro cestující v Evropě jsou kvůli vysokým nákladům na letecké palivo nevyhnutelné, řekl to šéf Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu. Pokud by se Hormuzský průliv, teď zablokovaný kvůli konfliktu s Iránem, okamžitě uvolnil, dopady narušení trhu by podle něj mohly být znát ještě v příštím roce. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil žalobu na The New York Times, a to za reportáž o násilí ve věznicích. Toho se podle článku dopouští izraelští policisté a dozorci. Úřad izraelského premiéra dnes označil reportáž za jednu z nejhorších lží namířených proti státu Izrael. Čeští hokejisté vstoupí v pátek ve Friburgu do 89. mistrovství světa. V první hrací den šampionátu bude jejich soupeřem v základní skupině B Dánsko. Utkání začne ve 20:20. Na úvod turnaje čekají svěřence kouče Radima Rulíka dva zápasy ve dvou dnech. V sobotu nastoupí proti Slovinsku.
1: Velký výprodej u MEWE Frotana. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Warnsdorfu.
0: Tolik Klára Zemanová a krátké zprávy. Kláro, díky za to, pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. Čtvrtek odpoledne nám ukazuje až 13 stupňů v plusu. Polojasná, místy spíše zatažená a deštivá obloha převládá na našem území. Liberec a Jablonec hlásí 12 až 13 stupňů, Frýdlant do 14 stupňů, nejvyšší teploty kolem 14 až 15 stupňů se zataženou oblohou nám ukazuje Česká Lípa a Semily.
6: Hit Radio Kontakt.
0: Bylo 17 hodin a Denis Kalibaj vás ještě jednou zdraví ve finálové hodince od mikrofonu Hit Radia Kontakt. Chtěli jste se někdy podívat na cyklozávod žen? Tak to vám přineseme v téhleté hoďce. Přidáme vám k tomu třeba, jak se správně naladit na léto a spoustu dalších skvělých tipů. Tak to si nenechte ujít tady u nás éteru Hit Radia Kontakt. Na vrcholu všech, na vrcholu světa jsme právě teď s Imagine Dragons a jejich hitem On Top of the World. Užívejte dál, čtvrtek odpoledne.

docela překvapit. Třeba když někdo v 21. století se rozhodne, že ukradne lebku svaté Zdislavy. Proč by někdo něco takového dělal? Ano, i církevní historik se nad tímhle zamýšlel. Přeci jen v 21. století se na rozdíl od středověku neobchoduje s předměty, jako je lebka svaté Zdislavy z Lemberka. I o tomhle jsme se bavili s odborníky a ano, nedokáže si zatím nikdo moc vysvětlit z odborné veřejnosti motiv krádeže. Zatím máme neznámého pachatele, vypadá to, že snad by se mohl najít, a tak přátelé, nechte to takový moment toho, že si připomeneme, že někdy i takové šílenosti se v našem regionu mohou dít. Upustíme teď ale o těch negativních věcí a vrátíme se zpátky do světa pozitivní energie a skvělé hudby. Když třeba přijde Verona a Endless Day, tak já věřím, že nám to dokáže zlepšit náladu. A zatím, co jsem slyšel od vedení města, problém se řeší a my věříme, že určitě se brzo najde viník a že všechno se vrátí do normálu tak, jak by se mělo. Anyway, máme tady 17:15, krásný čas, kdy můžete i dál poslouchat Hit Radio Kontakt a užívat si s námi krásného odpoledne.

0: tančete s námi nadále. Miles Smith a jeho skvělý kousek Nice to Meet You provonil náš éter tím nejlepším obdobím roku. Přátelé, je to tady. Přichází léto a s ním čas se na něj připravit. Jo, teď v posledních dnech nám zase teploty klesly zpátky na takový podzimních 15 stupňů, ale brzo se to zase vyjasní, zlepší a my se tak musíme umět na to léto správně připravit. Co bude tím nejdůležitějším bodem? Určitě dostatek opalovacího krému, ale připravit se můžete i třeba tím, že se na léto správně naladíte. Ano, existuje totiž něco jako přemýšlení letním stylem. Já bych to přirovnal, že takový synonymum přemýšlení pozitivním stylem. Takže teď už to nebude o tom, sakra, nepovedlo se mi tohle, ale jo, povedlo se mi všechno ostatní. Prostě když cítíte tu vůni příchodu letních grilovaček, když cítíte to, jak vyrazíte na tu letní dovolenou, to jsou všechno věci, které vám určitě vykouzlí úsměv na tváři. A já vám tomu přidám úsměv v podobě dalších skvělých hitů. Co třeba Sam Feld, Jonas Blue a jejich Crying on the Dance Floor, anebo Bruno Mars a Locked Out of Heaven. To a mnohem víc už za malý okamžik na Hit Radio Kontakt.
1: Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Zajímá vás, jak to chodí v liberecké Zušce? Tak přijďte na Dny otevřených dveří základní umělecké školy Liberec, a to od pondělí do středy 18. až 20. května, vždy od 5 hodin odpoledne. A nebo taky v sobotu 23. května od 10 do 13 hodin do Paláce Líbik v Liberci. Poznáte jednotlivé obory, které liberecká Zuška nabízí, a dozvíte se všechno, co potřebujete vědět.
1: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
10: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
11: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Poctivý mošt poznáte hned, podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
13: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl?
6: Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
13: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
14: Service Plus.cz.
15: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
16: Gap. Individual style for every generation.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky

0: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Rádia Kontakt. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jenom ty nejlepší hity, ta nejlepší energie, ta nejlepší nálada. To je to, co vám přinášíme v éteru Hit Rádia Kontakt. To je to, co si společně užíváme právě teď a tady 3 minuty po půl. Podíváme se do roku 2001. Ano, vrátíme se zpátky o nějaký ten pátek zpět, o čtvrt století dozadu, kdy nám začalo nové milénium. Podíváme se za dalším skvělým hitem, který je docela unikátní v tom, že používá smyčku tam a zpět, tam a zpět. Je to prostě docela zajímavý projekt a teď si ho dáme společně tady v našem vysílání. Já nechci říct návrat do minulosti, že je to úplně retro, ale přeci jen je to hit, který už má svoje roky za sebou, ale pořád zní naprosto skvěle. R.E.M. a Imitation of Love. A buďte připravení, protože za chvíli se podíváme, jak to vypadá na tu The Feminine. Prima odpoledne s Hit Rádiem Kontakt tady u nás na severu Čech.

0: Tohle je Alex Warren a jeho úžasný dechberoucí hit Ordinary. A před námi je teďkon pohled přímo na sportovní trať jednoho z velmi, velmi zajímavých závodů. Závod Tour de Feminine je v našem regionu už tradicí, co ale dělá tak special, to nám řekne právě teď Simona Davídková, ředitelka závodu. Simono, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny.
0: Co myslíte, že je podle vás to, co dělá vlastně tenhle závod Tour de Feminine tak pěkným, tak důležitým?
1: Tak především je to velmi významná sportovní akce a nejvýznamnější v našem regionu, v nejsevernější výspě České republiky ve Šluknovském výběžku. Takže je to už vlastně 37 let, co to tady pořádáme. Je to tradiční, lidi to tu mají rádi a doufám, že nám fandí.
0: Vy tam těch nejmáte víc, připomenete nám, v čem je ještě nej váš závod tady na severu Čech?
1: Já na ty nejsi moc nehraju, takže úplně netuším, co po mně chcete vědět. A je to jeden z nejstarších, nejkrásnějších závodů v republice. Také máme na startu závodu úplně plnou startovní listinu, 29 týmů. Letos se nám přihlásilo 63 týmů, takže bychom prakticky mohli už naplnit dva závody. Ale samozřejmě jedeme v klasickém módu 29 týmů. Takže jsme za to šťastní.
0: V minulém roce nám počasí úplně nepřálo, jestli si to dobře pamatuju, když jsme společně mluvili, ale jak to vypadá letos? Já myslím, že je to nadějnější.
1: Je to o hodně nadějnější. Sice to od rána nevypadalo, ale nakonec se odpoledne na časovku vyčasilo, takže většina týmu jela za slunečného počasí. Jsem za to moc ráda, protože ta časovka družstev
0: není tak jednoduchá?
1: Není tak jednoduchá, přesně tak. A při tom špatném počasí to také není úplně nejrůžovější, takže jsem ráda, že ty silnice byly suché a děvčata všechna dojela do cíle bez jakéhokoliv nějakého incidentu.
0: No tak hlavně, že nedošlo k žádným, přesně, takže jenom samá radost. Máte určitě i vy za tu dobu nějakou oblíbenou část závodu, nebo jaký oblíbený místo zákrutu, prozradíte nám ho?
1: Já musím říct, že mám ráda na trati časovky právě třeba oblast obce Doubice, která je prostě fantastická, nádherné chalupky, nádherná příroda. Dokonce jsem tam měla před 30 lety svatbu, takže opravdu je to moc pěkná část tady toho našeho výběžku.
0: Ježíš, to je nádhera. A ještě mi jenom prozraďte nám a hlavně všem posluchačům, dá se závod sledovat i třeba někde jinde než jenom živě, když jste někde dál a chcete se stejně zapojit?
1: Ano, máme přímé přenosy na internetu, najdete to na roadcycling.cz, najdete to na YouTube, najdete to na pixlife.cz a dalších kanálech. Dokonce od zítřka ty hromadné etapy budou i na kanálu ČT Sport Plus, takže určitě sledujte nás, otevřete si ten přímý přenos a buďte s námi.
0: Přesně tak, sledujte i dál závod Tour de Feminine, my ho budeme společně s vámi sledovat na Hitrádiu Kontakt. Tolik Simona Davídková, ředitelka závodu. Simono, moc krát děkujeme za váš čas.
1: I já moc děkuju.
0: A já za vámi posílám další skvělý hity tady do éteru Hitrádia Kontakt.
2: Hitrádio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hitrádio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
5: Každý den přináší nové výzvy.
6: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
5: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
6: Více na práce Ontex.cz.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
9: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
10: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
14: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
15: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
14: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
15: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
14: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
16: Hele, vyšla nová kaplinka.
17: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
16: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
17: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
16: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
18: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
19: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
20: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně CZ.
21: Radio Kontakt.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Benson Boone a jeho Beautiful Things. 4 minuty nám zbývají do celý. S vámi je Hit Radio Kontakt a ještě na chvilku Denis Kélibaj. Krásný den od mikrofonu. Vás zdravím s tou nejlepší náladou a nejfantastičtější atmosférou. Podívali jsme se společně na cyklistický závod Tour de Feminine. Zavolali jsme si starší Denčou Janečkovou. Dali jsme vám 2000 korun na skvělý cyklozážitky. Přidali jsme vám informace, jak to vypadá se stavbou silnice kolem Hodkovic nad Mohelkou a taky jsme společně mrkli do Chrastavy. Prostě tady na severu Čech to žije nejlíp. A to i díky vám, našim úžasným, skvělým posluchačům. Díky moc, že jste tady dneska byli se mnou. My se uslyšíme zase v sobotu od 1 do 6 a jsem na to moc zvědavej, protože zítra slavím svoje narozeniny a tak by mě zajímalo, jak budu vypadat v to sobotní odpoledne. Jak? No přeci skvěle, protože tady budu mít vás všechny, aby jsme si to odpoledne udělali jak jinak, než úplně nejlepší. A když už nám přichází ten víkendový čas. A když už nám teď přichází léto, který klepe na dveře, je na čase dát si něco z letních hitů. Než se znovu uslyšíme, mějte se hezky, buďte na sebe milí a zatím, ahoj!

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně v Liberci na Štefánikově náměstí, probíhají tady práce na silnici, silnice je tady uzavřená, tak s tím počítejte, a taky na trase z Turnova na Liberec před Hodkovicemi nad Mohelkou, počítejte se zúžením vozovky a taky možnými kolonami. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s úctou k tradici.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech. Pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová.
12: Já očekávám ten zájem velký. Vycházíme trošku z toho dluhopisu republiky, který jsme spustili, když jsem byla ministryní v roce 2018. Ten zájem byl enormní. My jsme na tu první emisi vyčlenili zhruba 20 miliard.
11: Upisovací období pro první emisi potrvá do 28. června. Obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Vládou aktualizovaný seznam letů ústavních činitelů obsahuje nově cesty pouze do konce května. Podle pondělního rozhodnutí kabinetu z něj zmizely pozdější plánované cesty, tedy i červencový let premiéra a ministru zahraničí a obrany na summit NATO. Kabinet je ohledně cesty ve sporu s prezidentem Petrem Pavlem, který usiluje o účast na akci také. Počet kybernetických incidentů v Česku byl v dubnu průměrný. Úřad jich evidoval 18, v březnu jich bylo 20. Za loňský rok Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost hlásil 203 kybernetických incidentů. Na dálnici D1 před Brnem se ve směru od Prahy vytvořila kolona kamionů přesahující 50 kilometrů. Důvodem je velmi vysoká intenzita nákladní dopravy v souvislosti se začínajícími státními svátky v Německu. Uvádí to ředitelství silnic a dálnic na síti X. Provoz zkomplikovala také nehoda.
2: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
11: V noci a ráno zataženo, oblačno na Moravě, ve Slezsku a pravděpodobně i na jihu a východě Čech s deštěm. Nejnižší teploty 9 až 4 stupně, na západě Čech ojediněle 2. No a den bude opět chladný a většinou zatažený, oblačný, deštivý. Maxima 11 až 15 stupňů.
13: My máme ale na Hit Radio jasno, minimálně v tom, co vám budeme hrát za muziku. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, hezký večer přeju.

jsme se tu všichni sešli, přesně jako zpívá partička Farm All Together Now. Je záležitost, kterou jsme hráli právě teď, a že jsme se tu sešli, to má dobrý důvod. To, abychom odstartovali hudební speciál Hit Radio Classic dnes s datem 14. května, tak vám přejeme 9 minut po 18. krásný čtvrtek a budeme vám až do 21. večerní servírovat to nejlepší z 80. 90. a milénia. Nejen zahraniční hity, ale taky ty české. Teď se zavrtáme hodně hluboko pod zem. Krtek se jmenuje legendární skladba skupiny Buty.

0: Tohle je Sandy z Pomády, jinak ale Olivia Newton-John. Nejen herečka, ale především zpěvačka. Na své solové dráze představila píseň Physical. Tu jsme připomněli teď na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic 80. 90. To nejlepší z milénia pro vás máme nachystané. Budeme slavit celebrationy písně skupiny Fun Factory. Slavit budeme to, že je páteční večer a to znamená, že zítra už je pátek, tak pro většinu z nás konec pracovního týdne. Přeju vám, ať vám to s Hitrádiem hezky a hlavně dobře utíká.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
9: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i velké umělce.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
13: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
12: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
13: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
12: zážitků
13: a zábavy.
12: Táta sviští po okruhu,
13: děti si užívají spolu jízdu
12: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
14: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
13: Adrenalinovou jízdu najdete na
15: firmanazážitky.cz.
16: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
17: Pobíj s námi NN Night Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
18: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
19: Dan Landa.
18: Mirá.
19: Rybičky.
18: Migové.
19: Jdeme na hrady.
18: 8 hradů.
19: 8 víkendů.
18: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
19: Dan Landa,
17: Harley,
19: Tomáš Klus,
17: Single X.
19: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
17: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
19: www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Breeders Down a legendární písnička Here Without You. Hlasem skupiny byl Brett Arnold, který letos se předčasně odešel do hudebního nebe. Vzpomínka na něj ale zůstala jenom ta nejhezčí. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Taky při čtvrtku si do uší dáváme to nejlepší od 80. až po milenium. Písnička, o které teď bude řeč, která teď dostane ve vysílání prostor, vznikla už v roce 1979. Jmenuje se Gloria a tehdy za ní stál italský zpěvák Umberto Tozzi. V roce 1982 ale dostala z brusu nový hudební kabátek od americké hvězdy Laury Branigan. Mimochodem ten anglický text pro Lauru výrazně změnil význam. Místo romantické italské verze je píseň spíš o ženě, která utíká před samotou a vnitřní krizí. Doufám, že vy něco takového aktuálně neprožíváte a že vám tahle píseň jenom zlepší náladu, protože potenciál na to hudebně rozhodně má. Rozjařená veselá skladba, plná pozitivních nástrojů a tohodle skvělého beatu. Taky velká stálice na retro a oldies party i v dnešní době stále velmi populární. Tak připomínáme.

0: Žentour patřili mezi největší československé poprokové kapely druhé poloviny 80. let. Vedle Týny hodně rezonovaly taky písně Proklínám, Všechno bude fajn, Uličnice. Ten hlas, který jste slyšeli, ten patří zejména Janku Ledeckému, který tady startoval svou kariéru. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme jenom to nejlepší z 80., 90. a milénia. A na chystanou máme taky partičku ISMC. Tohle taneční záležitost, písnička It's a Rainy Day. I tu pro vás máme playlistu připravenou, stejně také skupina Morčíba nebo Cyndi Lauper do konce hodiny zazní.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems stvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems, tvoje budoucnost začíná tady.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
9: Bydlet o úroveň výš?
10: Můžete i vy.
9: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
10: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
9: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
10: Rezidence Level 21.cz.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Klasicky skvěle pozitivní je Cyndi Lauper. Na Hit Rádiu nás dovedla až k 19. večerní. That's what I think. To jsme hráli v hudebním speciálu Hit Radio Classic.
1: Matrace za hubičku CZ. Co? Matrace za hubičku CZ. Cože?
2: Matrace za hubičku CZ.
3: Izomat stavebniny.
4: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
5: Best Beleza.
4: Nádherná zahradní dlažba.
5: Best Bellissima.
4: Dvě úžasné zahradní dlažby.
5: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
7: Společnost Liberecké komíny. To znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
0: Pro lepší náladu vám dál budeme servírovat to nejlepší z 80. 90. a milénia. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer. Radio.

Vždycky, když se řekne vem, možná vám jako první stane na mysl jejich vánoční píseň, ale ne, tu jsme teď nehráli, hráli jsme Wake Me Up Before You Go Go. Tohle je Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic. Doufám, že máte pohodový čtvrtek s datem 14. května, že si užíváte večer. My teď je trošku přitvrdíme, nachystanou máme totiž skupinu Nirvana. Smells Like Teen Spirit. To je nejikoničtější skladba grungeové éry a asi největší hit kapely Nirvana. Písnička vyšla v roce 1991 na albu Nevermind. No a prakticky přes noc udělala z alternativního roku mainstream. Najednou se všude objevily flanelové košile a zkreslené kytary. Ten název Teen Spirit vznikl víceméně náhodou. Má to takový hezký příběh. Kamarádka Kurta Cobaina, zpěváka skupiny Nirvana, totiž na zeď napsala větu Kurt smells like Teen Spirit. No a Kurt Cobain si myslel, že jde o revoluční slogan. Ve skutečnosti Teen Spirit byla značka deodorantu. No a tak se dopsal celý název songu Smells like Teen Spirit. Ten hrajeme právě teď, ikonické kytary, tak si to pořádně vychutnejte. Teď přijde nářez.

0: Hit Radio se nám připomněla taky děvčata ze skupiny Black Milk. Nechci tě trápit, byl hit, který jsme hráli právě teď. A vystřídá ho slavný mashup single Dua Pet Shop Boys z roku 1991. Zajímavostí je, že spojuje dvě úplně odlišné skladby Where the Streets Have No Names od U2 a klasiku Can't Take My Eyes Off You od Frankie Valli. Pet Shop Boys byli mistři ironického a chytrého popu, vzali monumentální, téměř posvátný stadionový rock od U2 a překlopili ho do tanečního synthpopu a klubové estetiky začátku 90. let. Mimochodem vznikl i poměrně vtipný klip, je to taková lehká parodie na slavné Los Angeleské vystoupení U2 na střeše při natáčení videa Where the Streets Have No Name. To je pro ně velmi ikonický videoklip, který určitě budete mít někde vzadu v paměti. A tohle už je ta druhá píseň, Can't Take My Eyes Off You. Takže dva v jednom, už je za chvilku na Hit Rádiu.
1: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
2: Tour de Feminine. Mezinárodní ženská cyklistika v srdci Českého Švýcarska. 14. až 17. května. 29 týmů a profesionálové z celého světa. Tour de Feminine. Etapy Krásná Lípa, Rumburg, Varnsdorf. Přijďte zažít emoce, výkony, napětí, doprovodné akce i soutěže. Víc na tourdefeminine.com.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
6: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
7: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Jablonci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Jablonec Kokonín, bývalé fotbalové hřiště. Až do 17. května.

Tohle je unikátní spojení dvojice Whitney Houston a Enrique Iglesias. Zamilovaná věc, Could I Have Kiss Forever. Rok 2000, tedy jsme se pohybovali přesně na hranici milénia. Mimochodem, tahle deska se objevila u Whitney Houston na Greatest Hits výběru. Tak jsme tedy vzpomínali, no a vzpomínat teď budeme taky na tu domácí tvorbu, nachystaná je skupina Lucie. Jsem skoro.

0: O tuhle fantastickou věc se postaral Holly Johnson, Americanos. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia vám hrajeme až do 21. večerní. Na chystanu máme taky partičku a písničku, kterou určitě dobře poznáte. Las Ketchup, španělské dívčí trio, které se celosvětově proslavilo obřím hitem Asere. Tohle byl rok 2002. Holky byly sestry, pocházely ze Španělska. Mimochodem, dcery hudebníka známého jako El Tomate. Právě odtud jejich název Las Ketchup. I takové budou příští minuty na Hit Radio. Těšit se můžete třeba na písničku Words F.R. David se taky přihlásí o slovo. Hit Radio.
1: Májový trh v Liberci bude už 17. května. Těšit se můžete na spoustu dobrot a řemeslných stánků, jarní tvoření v dílničkách, odpolední pohádku a spoustu dobré muziky. Přijďte si dát něco dobrého a pobavit se v neděli 17. května na Májový trh u Liberecké radnice.
2: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
5: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
7: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.

0: lístky na www.levnězčiny.cz. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
1: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
2: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
3: Tak to musíme do Spoltexu.
2: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
3: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
2: Tak už pojeď.
3: Spoltex.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.

0: Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu. Matrace za hubičku CZ.
1: Co?
0: Matrace za hubičku CZ.
1: Cože?
2: Matrace za hubičku CZ.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
5: Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, pokračujeme dál v tom nejlepším z 80., 90. a milénia. Michal Pospíchal s vámi, hezký večer.

Heartbreaker, to je ikonický hit Donny Warwick. Takhle vám ve čtvrtek večer hraje Hit Radio. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě necelou hoďku, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Je pravda, že poslední dny nás úplně tropické teploty nehitují. Jsme rádi, že už se to letní období nicméně blíží a můžeme do playlistu zařadit Summer Jam. Hraje legendární Underdog Project.

0: It's Like That, to jsme hráli na Hitrádiu v hudebním speciálu Hitrádio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, abychom připomínali to nejlepší z našeho hudebního archivu. Pro lepší náladu budeme hrát Happy People. Happy people, it's a happy day. Hitovka projektu Mr. President. Ani tohle si ve čtvrtek večer nemůžeme odpustit. Takhle vám budeme hrát už za chvíli.
1: Čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
5: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.

0: www.levnězčiny.cz. Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Jablonci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Jablonec Kokonín, bývalé fotbalové hřiště. Až do 17. května. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
4: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
5: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
4: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
5: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
4: zážitků
5: a zábavy.
4: Táta sviští po okruhu,
5: děti si užívají spolujízdu
4: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
6: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
5: Adrenalinovou jízdu najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Legendární český hudební projekt, skupina ZOO a hit číslo 1. Už se blíží čas sluhu. Tahle písnička královala éteru v roce 1991 a rock kombinuje s folklórními prvky. Možná jste to taky zaznamenali, až mystické středověké motivy. Teď něco z milénia. V roce 2000 Destiny's Child, kde zpívala třeba Beyoncé, nahrali soundtrack pro film Charlieho andílci. Písnička se jmenuje Independent Woman a hrajeme ji právě teď na Hit Radio.
1: My girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on,
2: come on. Bring it.
1: Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and

0: Silence in the Stream. Tahle věc se nikdy neoposlouchá. Na Hit Radio nám dělala společnost dvojice Kenny Rogers a Dolly Parton. A tohle taky dobře znáte. Irská partička YouTube, jejím čele Bonovox, legendární hit Mysterious Ways. I tímhle bude pokračovat hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia vám hrajeme ještě do konce hodiny.
1: Zajímá vás, jak to chodí v liberecké Zušce? Tak přijďte na Dny otevřených dveří Základní umělecké školy Liberec, a to od pondělí do středy 18. až 20. května vždy od 5 hodin odpoledne, a nebo taky v sobotu 23. května od 10 do 13 hodin do Paláce Líbik v Liberci. Poznáte jednotlivé obory, které liberecká Zuška nabízí, a dozvíte se všechno, co potřebujete vědět.
2: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí, a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
6: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
7: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
11: Mirá.
9: Rybičky.
11: Migové.
9: Jdeme na hrady.
11: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
11: Harley.
9: Tomáš Klus.
11: Single X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
9: www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Konec!
10: konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.

Tohle je Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic, který nicméně dospěl do svého konce, tak díky, že jste u toho i dnes byli s námi. Doufám, že jste si vychutnali to nejlepší z 80., 90. a milénia. Servírovat to nejlepší z našeho hudebního archivu vám budeme zase zítra při pátku úderem 18. hodiny. Hezký večer s dalšími hity Hit Radio.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
2: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.

0: Májový trh v Liberci bude už 17. května. Těšit se můžete na spoustu dobrot a řemeslných stánků, jarní tvoření v dílničkách, odpolední pohádku a spoustu dobré muziky. Přijďte si dát něco dobrého a pobavit se v neděli 17. května na Májový trh u Liberecké radnice.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
2: Mirá,
3: Rybičky,
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Single X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možnost výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Kontakt. Hit Radio Kontakt.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
4: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Tak, jak se to má dělat. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
7: Hit Radio.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost. Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď je hned.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku. Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz. Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
2: Hit Radio.

0: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.

hit Rádio Kontakt. Tohle vám hrajeme nově. Rehab.

0: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
1: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
0: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
1: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
0: zážitků
1: a zábavy.
0: Táta sviští po okruhu,
1: děti si užívají spolu jízdu
0: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
2: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
1: Adrenalinovou jízdu najdete na
3: firmanazážitky.cz.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.